0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na klimaexpress.cz.
2: Music. First.
3: Express FM.

Been places, places, doors.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Express.

0: Člověk je zvláštní tvor,
1: život je zvláštní sport.
0: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
1: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upéč mír. Když je tolik věcí, co se smí,
0: přitom jsou teď zbytečný.
1: A přitom

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v koretej.
1: Lidi jsou zvláštní, rádobě krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splní.

zbraň, šlechta jezdí pomalu a vzor z Čech. Z Uber plyn, naše koně mají zlatý podkovy. Na noze mám rybuky, tancuju si furt. Když rapuju, chodí holky mi na kurt. Moje eko je na nebi jako vůz. Zničí vše,

0: Naše koně mají zlatý podkovy.
1: Vezu s sebou hlupou minč, říká, ať uberu plyn. Říkám, baby, to je pomalu, tak jsem se narodil. Jedem daleko, 888 mil, sjíždě Alpy světý na lyžích. Mluvíš příliš moc, měl bys trochu ubrat plyn. Já bych chrábal to z dola, ale ty jsi něčí syn. Já umím bullet time, ty vyráváš bulletin. Sergej B, znáš mě z ulice, ale taky skin. Mám Glock jako seska, koupil jsem mu skin. Teď je světle maskáčový, připraven na trestný čin. Jedu tvrdě jako tupec, ale smooth jak Einstein. Nemají mě nikdy dost, jako bych byl kokain.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Express. Music first.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Malcolm Todd. Earrings.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Music. First. Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Generation a Young Clean.

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Express FM.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Tovalu, I'm your girl, right?

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zdravotníci přepravili do fakultní nemocnice Bulovka amerického lékaře, který byl v kontaktu s člověkem nakaženým ebolou. O jeho přijetí rozhodl již dříve ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou. Bulovka je mimo jiné zařízená právě na řešení vysoce nebezpečných nákaz. Bude zde po 21 dní v izolaci. A zatímco u nás bylo jenom podezření, berlínská nemocnice přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci. Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů a konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek po zápase s Kosovem. Bude oblačno až polojasno, ráno a večer skoro jasno, sem tam nějaká přehánka a teploty parádní 18 až 23 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
4: Příjemné čtvrteční ráno, tak já jsem přišla s tím, viď Vašku, to byl Mamma Mia, to byly včera nervy, ale nakonec jsme to zvládli. Samozřejmě ano, hokej, to bude i naše dnešní téma. Jenom se přiznejte, kolikrát jste včera řekli do pici, když jste na to koukali? Jak byste si tak, špagety já už nejím, už nikdy, jestli... Dobře, tak si můžu dát nakonec špagety.
1: Hele, ale my jsme se tady včera mimo mikrofon bavili o tom, že neumíš odezírat, že neumíš, kdybys byla hluchá, že prostě by ti to dalo zabrat, než by ses naučila odezírat zertu.
4: Ano.
1: Ale odezírat zertu hokejistů lze úplně bez problémů. Na to nepotřebuješ žádný zvláštní jako zkušenosti, ani talent, protože včera jsme se na tom, o tom také bavili doma, kdy skutečně, hele, tak ten zase řekl tohle a tohle a tohle a tohle.
4: Stejně tak umíš odezírat i některým tím fanouškům, například, když padne nějaké kontroverzní rozhodnutí rozhodčích. Ano. Tak vidíš, to si děláš srandu.
1: No.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Skin and Bones na Expressu. 7 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek 21. května. Jo, strašně to utíká. A Moniky mají dneska svátek. Všechno nejlepší, děvčata.
1: Všechno nejlepší všem Mončám. No a představ si to, Ray, zase pořád platíte jí otázka, where is my husband?
0: Furt jako nenašla.
1: Furt nenašla husbanda.
0: Asi hledá špatně. Na špatných místech.
1: A ještě to je teď o trošku horší.
0: Je pato.
1: Protože její mladší ségra je zasnoubená.
0: Jo, takhle.
1: Takže je to ještě úplně víš.
0: Takovouhle podpásovku dostala od svojí vlastní
1: dostala,
0: rodiny.
1: Ano, dostala od koho jinýho, než od těch nejbližších. Její ségry s ní jezdí, vlastně tour společně, že jo, zpívají s ní. Jsou to taky jako vlastně její back vokalist, když to tak řeknu,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: Takže jí dělají takhle parťačku. Je to vlastně rodinný biznis. No a zatímco teda Ray se někde poflakovala u psaní písniček a novýho alba a jenom se tak ptala, where is my husband, a dávala modrý plakety s svým exům na jejich hospody, tak její segra, který se říká Absolutely, nezaváhala, raději se šla někam seznámit a se svým teda přítelem Noa teď už oznámili zasnoubení.
0: Takhle na druhou stranu, ona pořád ještě má čas, myslím na... Samozřejmě, že si vždycky říká, že ty tvoje problémy jsou ty nejbližší a to jsou ty největší, jo, a říkáš si, proč zrovna já, jo, a na druhou stranu, kdo si počká, ten se dočká. A možná třeba tím, jak ona může být na první pohled a je emancipovaná, tak to může některé může odrazovat, tudíž hold prostě některý chlap by se vedle ní necítil dostatečně jako chlap a tudíž tady může být trošku problém.
1: Jo, takhle. Hm? Takže myslíš si, že teda cesta vede tím, že Ray bude méně úspěšná?
0: Ano. Kdyby ukončila kariéru, najde si nějakého soustružníka a všechno bude v pohodě.
1: Jo, soustružníka.
0: Ten večer bude chodit do hospody, ona bude sedět doma, plíst a starat se o děti a takhle to normálně bude fungovat. Takhle přeci funguje normální rodina, nebo ne?
1: Asi jo, já nevím, nevyrůstala v normální rodině, tak pro mě to je strašně těžký to tak jako nějak uchopit, ale
0: když
1: jo.
0: Když jste neměli doma soustružníka.
1: My jsme neměli doma soustružníka, no.
0: Můj táta byl soustružník, teda on byl jako strašně šikovný jako nástroje.
1: Takže to máš po něm.
0: Co?
1: Tak, no, že jsi taky takový šikovný.
0: Tu hospodu.
1: To taky, no, a jak je ti tam hezky.
0: Co?
1: No, prostě jak říká moje máma, geny nevyčůráš.
2: Posloucháte Express Ráno.
3: Na Expressu.

Julia Wolf je originál, taková indie zpěvačka, kterou byste vůbec nepasovali do téhle staré role, ale John Summit si ji vytáhl a udělali společně tenhle single With Me. Konec konců

0: jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Toto je.
4: Dobrá várt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Jauweis, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, museumofbricks.cz.
8: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem. Venku město, uvnitř klid. sudoměřská32.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
11: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Express.
13: Music first.
14: Express FM.

0: Tak co, je ten taneční parket mrtvej nebo není?
1: No, to je právě ono. Ano, možná si pamatujete, když jsme tady taky řešili, že Charlie XCX ve svém rozhovoru zkrátka oznámila, že si myslí, že taneční parket je mrtvej a že teda asi bude dělat tu rockovou muziku. Potom teda vyšel ten single Rock Music, který teda není to rocková muzika, jsou tam trošku kytary. Načež ona se potom zase svým fanouškům vysmála a řekla, já jsem ale nikdy neřekla, že budu dělat rockový album. Tak zase, dobrý, víš co, Charlie, mlč jo, už radši nic neříkej, já nechci mě vystresovat. Každopádně, už když to prohlásila, tak v tu chvilku samozřejmě už všichni věděli, že Madonna chystá a vydá album Confessions 2, tedy pokračování alba Confessions on the Dance Floor. A Madonna se rozhodně netvářila, že by měl být snad jako taneční parket mrtvej, ba naopak, že na něj míří. Že míří za svými geji, aby s nimi tančila a možná, aby tam právě tu Charlie, která opouští ten gay parket se svým albem Bread, takže to tam jako Madonna zase, já to tady ošefu, jo?
0: Ano, ano.
1: No a teď se stalo... Takzvaně
0: díra na trhu je zaplněna.
1: Ano, díra na trhu je zaplněna, ale Madonna to nenechala bez poznámky a všichni si teď myslej, že takzvaně throwing shade a že zkrátka posílá Charlie XCX takový nenápadný vzkaz svým aktuálním postem, kde píše, jestli si myslíš, že taneční parket je mrtvej, možná tam hraješ ty špatný písničky.
0: Tyvo, to je podpásovka další, to.
1: No, takže if you're dead, nebo tak, to je ještě takhle, jakoby, jestli je tvůj taneční parket mrtvej, to je takhle, jakoby ještě, if your dance floor feels dead, maybe you are playing the wrong music, možná ty hraješ tu špatnou muziku, takže Takhle, zrovna v tomhle případě asi se těžko budem tvářit, že to je nějaký nenápadný, nebo že to je snad náhoda. Myslím si, že Madonna se normálně takhle jako střílí s Charlie.
0: Jo, já myslím, že ani Charlie jaksi z toho nic nedělá.
1: Ne, já si myslím, že ona je ráda. Když si říká, oh, Madonna mě hejtí! I did it!
2: Express ráno.
1: I'm
2: Express
1: famous! I'm so Brad, Madonna hates me.

Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jednu dopravní nehodu evidujeme na Pražském okruhu, exit 16, výjezd směr D7, náklaďák a osobák. Pokud jdete potom dále třeba na trase Liberec-Karlovy Vary, konkrétně tady Mostem a Teplicemi, máme tam hlášenou dopravní nehodu. Je tam osobák, který skončil někde v nějaký značce, takže asi tak. To je zatím vše. Samozřejmě vás budeme informovat. Za hodinu jsme tady zase.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz. Express.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
5: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
10: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Music. First. Express FM.

0: Milky a Molgrep, Just the Way You Are, před námi je Youngblood a jeho Tissues a máme tady, je tady nějaká kauzička, babu?
1: Kauza. Dámy a pánové, jsme svědky rozbratření se dvou rokových přátel.
0: Já už jsem si myslel, že jsou bratři.
1: Ne, byli to jenom takový ty bros.
0: Okay.
1: Nebyly to úplně, že brothers. Jsou to taky ty brothers from another mothers.
0: Jo, brothers in crime.
1: Takže.
0: Brothers in music.
1: Ano, byli to brothers in music. Machine Gun Kelly a Youngblood.
0: What happens?
1: Kteří se spolu přátelili, dělali spolu muziku, prostě koncertovali a všechno bylo fajn. Jenže teď se to stalo. Youngblood opět vyprávěl o tom, jak se podle něj hudba stala nedostupnou. A proto udělal Bloodfest, aby mohl lidem dopřát festival za přijatelnou cenu. Aby mohli jít zase za pár šlupek užít si celý den pořádný muziky.
0: Jeden takový festival nás čeká v Česku. Již co brzy.
1: Již co brzy a navíc jako musím říct, že ty ceny jsou jako fakt jako dobrý v porovnání s jinýma, co dneska stojí lístky. Jenže Machine Gun Kelly má na to úplně jiný názor a tak mu pod to video napsal komentář, kde říká: zrušil si svoji tour, protože se lístky neprodávaly. Řekl si, že to je kvůli špatnému jako mental health,
0: duševnímu
1: zdraví. Jenže potom tě druhý den paparazzi načapali v Nobu, ty jeden Pinocchio. Tvoje lístky na tour stojí úplně stejně jako lístky na kohokoliv jinýho. Takže už buď sticha, ty jeden rozmazlenej hlupáčku.
0: Takhle. Fracku
1: takovej.
0: Je to fracek nebo hlupáček?
1: No to takový.
0: Je v tom rozdíl trošku, cítím tam v tom lehký jako rozpor.
1: Je to jako rozmazlenej z pratku honiči. No a samozřejmě takhle, Youngblood se k tomu sám nevyjádřil, ovšem přišel komentář od někoho, kdo ho zastupuje a ten řekl:
0: maminka?
1: To ne, mají tady jakože spokesperson for the musician.
0: Jasně.
1: Který se vyjádřil ještě navíc pro TMZ, takže se samozřejmě vyjádřil pro Bulvár. Takže takový ten zdroje, přítel blízký zdroji, ano, řekl, že Youngblood teďko na to nemá čas, protože se soustředí na svoji vyprodanou severoamerickou tour a na dokončování dalšího alba. Takže ještě neměl čas se zaobírat kecama Machine Gun Kellyho. Mhm.
0: Takže, jestli tady byl někdy nějaký beef mezi Kendrickem Lamarem a Drakem, tak teď tady máme jako další. To je zajímavý.
1: No, tak snad si kluci budou posílat nějaký rockový songy a vlastně třeba to bude dobrý.
0: Jako, jo, že by se takhle špičkovali. Třeba je to jenom všechno jen na voko.
1: Jo, tak já myslím, že by se to dalo i zaspívat, jako ten komentář. Podle mě už někdo teď pomocí AI spojuje vlastně ten komentář s hlasem Machine Gun Kellyho a říká:
0: a dělá to na hudbu Youngblood.
1: Přesně tak, play this comment as rock music Machine Gun Kelly voice a tam už bude: you cancel the tour because you couldn't sell tickets. Blame it on a mental health and got paparazzi dead. No boo. The next day you Pinocchio. Podle mě by to šlo.
0: V podstatě už je to hotový.
1: Yeah.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Městský soud v Praze opět zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miloslava Ševčíka, který se bránil odvolání z funkce. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně a ta prý bude podána. Král Karel je mrtev, ohlásila britská stanice a nechala část Anglie v šoku. Falešné oznámení ohledně úmrtí krále Karla III. Vyvolalo v zemi okamžité pozdvižení. Rádio pak několik minut přerušilo své vysílání a o den později se za omyl stanice omluvila na svých sociálních sítích. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu. Ve finále na stadionu v Bešiktaše v Istanbulu porazili Freiburg 3-0 a anglický celek poslali do dvoubrankového vedení na konci prvního poločasu. Thielmans s Bundejou po změně stran přidal pojistku Morgan Rogers. Bude oblačno, polojasno, sem tam skoro jasno, sem tam nějaká i přeháňka. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express
0: ráno. Na Express FM.
4: Ano, krásné čtvrteční ráno s datem 21. května. Monikám ještě jednou krásný sváteční den. 8 hodin, 3 minutky k tomu. Z muziky nám společnost budou dělat 21 Pilots, Jungle, anebo taky George Ezra. Ten s náma jde do ráje. Paradise.
1: Mohli bychom si proběhnout ten včerejší zápas našich hokejistů proti té Itálii a podívat se na to, co budou dělat teďka ve volných dnech. Může bejt.
4: A víme, co budou dělat?
1: No, jsou tady nějaký nápady, co by se dalo dělat.
4: Jdou do strip baru?
1: Ne.
4: Jdou dojít krávy? Budou dělat sýry? Budou dělat čokoládu?
1: Ani jedno.
4: Jdou nahory?
1: Možná.
4: Možná půjdou na výlet?
1: Možná.
4: Co ještě ve Švýcarsku? Půjdu si koupit ty nožíky.
1: Ne.
4: Švýcarský.
1: Ne.
4: Ne?
1: To už každý asi má, ne, z nich, si myslím.
4: No, to je možný. Co by ještě mohli ve Švýcarsku? Tak dojít krávy, sýr, čokoládu, hory. Na nějaký jezero se můžu jít podívat.
1: Mohli by.
4: Co tak ještě dělat?
1: Já dám nějaký tipy, jo?
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Masz?
1: Co mam?
0: Tabletkę od serca masz?
1: Mam.
0: Daj. Szybko!
2: Aktualnie z Mistrzostwami Świata.
3: Mistrzostwa Świata w lednim hokeju.
4: Tabletky od srdca máš?
5: Tak daj, šipko. No včera to bylo skutečně jako infarktový zápas. Jak jsme si tady říkali, že Radim Rulík zapověděl slovo podcenit, tak takhle, my jsme nic nepodcenili v tom zápase. My jsme vyslali na bránu Italů 104 střel. Z toho 56 jí šlo, takhle, my jsme vyslali 104 střel, 56 jí šlo na bránu.
4: Ano.
5: Z toho ale byly jenom 3 nakonec branky. Ale než jsme se k nima propracovali, tak jsme si museli vytrpět ten stav 0-1, kdy Italové vstřelili ten první gól. A my jsme nevěděli, jak na ně. To se tam pořád tlačilo, furt se to jezdilo až do brány, nebo to zblokovali, pak tam měli toho italského, jak se jmenal, Klára.
4: Zeď.
5: Zeď, to byl neskutečný, jako...
4: Pan Zeď.
5: Co on chytil. No nervy to byly, ale nakonec jsme to ustáli, no. Takže jako... Radim Rulík prý jako nemá svým hráčům moc co úplně vyčítat, střely tam byly, chuť tam byla, jenom to tam prostě nezapadlo, no. To je jedna z těch věcí.
4: Jo, ale kolikrát to bylo, že já jsem říkal, to není ani možný. On ani kolikrát nevěděl, jak to chytil.
5: No.
4: To prostě někde se to odrazilo od něčeho, někam to ulítlo, obrusli. Tu bláznivá obrana, která tam úplně tam všichni rukama, nohama, tam si měl pocit, že všichni mají 4 hokejky snad, kterýma mávají a blokují ty puky. Bylo to opravdu crazy, ale nakonec to všechno dobře dopadlo a já jsem ráda, protože miluji italskou kuchyni a už jsem si říkala, já snad, co to tady? A ještě jsem si říkala, o co těm Italům jako jde? O co vám jde?
5: Vy jste stejně poslední.
4: Stejně budete poslední, stejně do toho čtvrtfinále prostě nepostoupíte. Proč nám to tady komplikujete?
5: Jo.
4: Proč to děláte? Proč jo. Tady za každou cenu potřebujete jo. Najednou jako dělat ramena?
5: No
4: proč ta
5: tak...
4: zeď nemá dvířka? Nebo okýnko?
5: Okýnko.
4: Co, jak se to k nám chováte vůbec? Víte, kdo my jsme? Víte, jak moc? Víte, kolik my sníme pici? Víte, kolik my sníme těstovin?
5: No, takže jasně. Hele, co můžou dělat naši hokejisté? Konečně se teda jako vyspali po tom zápase. Většinou ti to jako v té hlavě šrotuje. Takže skončili někde před 8 hodinou, pak si zašli asi na večeři. Nějaká rekonvalescence.
4: Jo. A včera to bylo hezký, aspoň skončili dřív. Já jsem byla taky ráda.
5: Jo. No,
4: bylo poprvé, kdy jsem viděla konec zápasu.
5: Je pravda, že my jsme teda jako doma ještě koukali na terase ještě i na ten další zápas, ale to už...
4: Ale vy jste blázínci.
5: Ano. No,
4: takže
5: jsme,
4: naši mají teď volno teda kdy?
5: Naši mají volno až do soboty, kdy budou hrát opět v 16:20 a budou hrát se Slováky, to budou nervy. To je jasné. Co můžou dělat? Je pravda to, že v roce 2024 v podstatě spousta, téměř všichni hokejisté jezdili na golf. Ale oni tam nemají golf jako takovej, ale mají tam jenom
4: mini golf
5: takovou tu jamkovou na hotelu. Takže to předpokládá se, že oni budou zkoušet, to, že si zahrajou, ale samozřejmě Bern, ve kterým bydlej, je strašně krásný město. Mají tam tu řeku, ve který se můžeš jako zaplavat, ne, že by tam šli zaplavat, ale je to tam krásný, opravdu to je nádherný město, co si prostě najdete. Mají tam ty čokolády, kde si můžete koupit tu čokoládu, ani i nebalenou, to prostě vám dají ten plátek do ruky, vy si takhle sníte. Mají tam ty sýry, všechno tohle, takže si myslím, že ten relax bude velký a že si ho kluci zasloužejí a že nadobudou ty síly proti těm Slovákům. Jak já to jenom...
4: tam je i medvědí příkop v Bernu.
5: No ono, takhle, pravda je, že vlastně Bern je město medvědů. Oni je tam máš, ty tam potkáš na každém rohu a tudíž tady nemůžeš tomu ujít. A mají tam orloj skoro jako v Praze. Taky se tam můžou podívat na tohleto.
4: Je tady hodinová věž, tu tady mají hezký v tom Bernu.
5: Jo, já ti říkám.
4: Tak jo, tak to tam mají co dělat.
5: Teď konečně se můžou jako projít jako
4: vidíš.
5: Ten Bern.
4: A já bych je hned poslala dojít krávy a dělat sýry.
5: Takhle, ten smrad z těch krav, ten tam je asi všude přítomný.
3: Aktuálně z hokejového mistrovství
2: na Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
3: Express FM.

0: hodně oldschoolově znějící Joy Anonymous, Ezra Collective a jamajská zpěvačka Siouxsh. Hey Joy, this one, 8.21 Express ráno. A už za chvíli budeme pokračovat. Hello Black, Bella Kay, anebo Wilkinson a Isaac Ross.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
8: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com

0: získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Jen to všem řekni.
1: Co?
0: Že jsem I'm the man. Ano jsem. Potom je ta písnička, to tam zpívá.
1: Jo. Včera jsem se tady natáhnul na ten gaučík, na ten náš malej červenej.
0: Ano.
1: A říkal jsem, umíš první pomoc? A ty jsi říkal, no nevím. Něco by si možná ještě vzpomněla.
0: Ano.
1: To jsme tady řešili, stabilizovaná poloha a tyhle ty věci. Já tady čtu na novinkách CZ v sekci koktejl, kde jinde, tak tady je prostě chlapík, který dělal školení několika lidem, jak se správně zachraňuje, jak se dělá CPR-ko, nebo chcete-li právě ta první pomoc, když vám třeba máte zástavu srdce.
0: Ano.
1: A tak. A ten lektor dostal infarkt. Ale jako doopravdy. Oni si mysleli, že to jako jenom hraje, aby to bylo jako reálný. A nakonec zjistili teda, že to jako skutečně nehraje. A tak teda mu zachraňovali život, až nakonec teda ještě přijela i záchranka a všechno dopadlo dobře. Což je docela jako vtipný, ale vem si, že skutečně seš takhle jako lektor, děláš pro ně, pro ty lidi takový to osvětový a nakonec seš sám toho všeho obětí.
0: Ale no. Ještě, že to dobře dopadlo. Ještě, že to je evidentně dobrý lektor.
1: Jo.
0: Hned bych mu dala 5 hvězdiček.
1: Jinak jsme se bavili o tom, to se všeobecně ví, že Bee Gees Stayin Alive, že je přesně taková ta skladba, která by měla odpovídat tomu tempu, kdybyste měli dělat tu masáž toho srdce.
0: Mm-hmm.
1: Pokud si nemůžete zrovna vybavit tuhle písničku, tak prej stačí, buď to prší, jen se leje, anebo skákal pes. I tohle z toho byste si mohli v sletě. Skákal pes přes oves, tak je to přesně tohle tempo. Jo, to jenom abyste, kdyby náhodou, to říkám tobě, já už nejsem jako nejmladší, kdyby náhodou jako tady jako padnul na zem, tak skákal pes.
0: Tak to nehraješ, tak
1: ale nebudeš
0: skákal.
1: To pouštět do rádia, prosím tě. To je jenom to tempo.
0: A všichni. Tak. Ale já to tady vždycky můžu pustit, to je výhoda.
1: Jo, čekej, máme to tady.
0: Určitě to tam je, 100%. Jenom já se bojím, jestli to není nějaký remix, abych tě neupumpovala.
1: Ne.
0: Dobrý. No, jak se cítíš? Ale vypadáš zdravě teďko.
1: Jo.
0: Jo, neomdlévej.
1: To se může rázem změnit.
0: Neomdlévej.
1: Však to je nahned, jako.

0: Tak já doufám, že pokud na vás šli teďka mdloby, tak jste z toho venku. Bee Gees. A je recept.
1: Ale já bych do toho ještě zpívala i ty vysoký tóny a to by tě možná i probralo, si myslím. To je moje druhá taktika.
0: Jo, tak to by mě ještě dodělalo jako na mozku, ale možná.

0: sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pražský okruh 61. a půltý kilometr ve směru na D10 je dopravní nehoda dvou aut. Jedno je osobák, druhý nákladák, je to bez zranění, ale počítejte s omezením. D5, 36. kilometr ve směru na Plzeň, tam je dopravní nehoda dvou osobních aut, ty jsou teď na straně. A ještě připomínáme dopravní nehodu, a to konkrétně tedy na trase Bílina Most, tam máme vybouraný osobák, dopravní nehoda se v tuto chvíli došetřuje. A vidím tady ještě jednu dopravní nehodu, a to je na silnici číslo 9 mezi Medonosy na Mělnicku, kde je nákladňák v příkopě, na místě jedou IZS.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Máma.
1: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
2: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Jauvajs, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, Muzeum of Bricks.cz.
9: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
11: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle byl Martin Solveig, The Night Out. Následující informace, které vám podáme, nebo spíš tady podá paní Babu.
1: Paní Babu.
0: Paní Babu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, by se mohlo stát součástí v podstatě té série Věřte nebo nevěřte.
2: Myslíte, že se podobný příběh mohl stát? Máte pravdu. Stal se.
0: Stal se.
1: Stal se.
0: Stal se. Stalo se to, nebo nestalo?
1: Takhle, zatím se to jako takhle nějak stalo a je možný, že se ukáže, že se to takhle stalo úplně.
0: Tak a pojďme na jádro pudla.
1: Každopádně je možné, že se brzo tenhle ten případ objeví v oblíbeném českém podcastu, jak se to jmenuje, Opravdové zločiny, se tam myslím jmenuje. Protože je to skutečně true crime záležitost. Možná i vy si ještě vzpomenete, když na konci roku 2024 média oznámila smrt zakladatele značky Mango Izáka Andika. Ten zemřel nešťastnou náhodou při výšlapu. No jenže z téhleté nešťastné náhody je v roce 2026 zřejmě úkladná vražda.
0: Jak k tomu došlo? Na co přišli?
1: Španělská policie se domnívá a zatkla syna Izáka, Jonathana. Já tady v tom článku o tomto případu vidím hned několik důkazů, se kterými oni přišli a na základě kterých toho Jonathana se rozhodli teda letos zatknout. Učinili tak asi dva dny zpátky, protože se tam neshodovaly samozřejmě nějaké, řekněme, výpovědi Jonathana a potom nějaké skutečnosti, které oni zjistili. On totiž vypověděl, že se šli prostě s tátou projít, šli tam na nějaký ty skály a že on neviděl ten pád toho svého otce, protože šel napřed a už ho pouze slyšel. A že on byl vepředu, protože jeho táta se tam někde ještě zastavil a dělal si tam zřejmě nějaký fotografie a loudal se. Jenže policisté ten telefon, se kterým on se měl dělat ty fotky, našli v Izákově kapse. Takže to nevypadalo, že se jako dělal fotky někde, uklouznul a žuchnul.
0: Jasně.
1: Takže to byl jeden problém.
0: Ano.
1: Další problém byl ten, že samozřejmě ty, když si někde něco fotíš a uklouzneš a padáš, tak většinou dáš před sebe nějak ruce nebo snažíš se nějak zachytit nebo cokoliv. Jenže Izák neměl na svých rukou žádná zranění a ta zranění, která měl, spíše odpovídala tomu, že by ho někdo strčil a on padal po zádech po té skále. Potom se jim taky nezdály nějaké stopy na jeho botech, které zase se tvářily, že
0: jsou ošlapaný a že se mu to smeklo.
1: A že na tom uklouznuli, jenže oni při nějakém bližším ohledání prostě zřejmě zavolali úplně nějaký mega specialisty, jako to známe z amerických seriálů. A ti řekli, že to vypadá, že spíš ty podrážky byly jako záměrně sešoupány, aby to tak vypadalo. Do toho samozřejmě aktuálně probíhá dědické řízení a součástí toho řízení je i dlouholetá přítelkyně profesionální golfistka Estefania Knut, která právě chodila s tím Izákem, která řekla, no ale tak oni jako neměli nejlepší vztah, otec a syn. No a policie se v tom tak začala vrtat a v tom telefonu, mimo teda asi, že tam nenašli moc ty fotografie teda toho okolí, tam našli zprávy, které oni se psali mezi sebou, kdy se Jonathan, ten syn, dozvěděl, že jeho táta hodlá zřejmě tak jako podle něj rozházet část toho dědictví, na který on by měl v budoucnosti někdy právo, protože mu řekl, že hodlá založit nadaci a chce pomáhat lidem v nouzi. Načež mu ten syn řekl, tak se zbláznil. Měli bychom se o tom promluvit, pojďme společně tady na ten výlet a tam si o tom promluvíme. No, jenže policie potom ještě navíc zjistila, že Jonathan si tenhle ten výlet byl prošlápnout už několikrát zřejmě, aby našel to správné místo, kde taťku schodit ze skály. Takže nakonec z toho bude zřejmě opravdový zločin. Syno otcovská vražda a ještě si myslím, že z toho bude později také námět na nějaký španělský true crimeový seriál nebo dokuseriál.
0: Dokuseriál. Já jsem tě úplně s nadšením jsem tě poslouchal.
1: S nadšením, ano.
0: No, jako jsem si to představoval, jak to všechno probíhá a jak to potom budou rekonstruovat a jak pak, no a, hele, takhle, jestli ho odsoudí, tak se to asi samozřejmě odsedí. Známe, jak to tam potom vypadá.
3: Tak to sem zapadneš. Tady je každej nevinej, to jsi nevěděl. Hej, bude, za co seš tady?
4: Nevině, advokát to po***al.
0: Takže tak, no. Jsou to věci zajímavý. Zajímavý, moc ti děkuju za tenhle stanovlet.
1: Nejzač.
4: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se ČR zdržela, uvádí to OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov vypadl, nikoli z okna, ale z týmu pro jednání o ukončení války na Ukrajině. Muž, který po celá desetiletí fungoval jako tvář ruské diplomacie a jeden z nejznámějších zastánců tvrdé linie Kremlu, ustupuje do pozadí. Fotbalový Southampton se vlastní chybou připravil o možnost vrátit se hned po roce znovu do Premier League. Vedení anglických ligových soutěží tradiční klub kvůli špionážní kauze potrestalo vyřazením z finále baráže o nejvyšší soutěž. Bude oblačno až polojasno, nebo někde skoro jasno, sem tam by mohla být i přeháňka teploty, parádních 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vašku, já jsem teď zjistila hroznou věc.
1: Co to je?
3: Mně unikl trend.
1: Nějaký zásadní, životní.
3: No nebo to je úplně to, ne, jenom mě to tak překvapilo, že mi vůbec unikl ten trend.
1: Ty, která se trendy ano, zabýváš.
3: Ano, já.
1: Skoro bychom mohli říct, že si je, ale i ten jako určující ty
3: no,
1: trendy.
3: No, ale takhle. Mám něco na svou obranu, proč mi to uniklo.
1: Tak to si rád poslechnu. Jako všechno o tebe.
3: Tak já ti to řeknu a snad mi to uznáš.
1: Já rozhodně. Už teď máš ode mě jako, ano.
3: Jo.
1: Nebo taky ne. Rošin Murphy, no a Ken, to je hudba, kterou budeme hrát.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Před malou chvílí to bylo tak jako, že babu volala domů, že udělala nějaký průšvih, aby si udělala takovou tu náladičku, takže už nám jako prozradila, že něco prošvihla. Teď už je teda tady, co zprovedla. Co zprovedla?
1: Ano, já, která se tu roky honosím tím, že moderuji pořad Trendy Express, že snad vím o všem. O něčem vím ještě dřív, než se to stane. Jsem právě zjistila, že jsem prošvihla trend. Na mou obranu, ten trend je jako sexistický a ten trend je o penisech, takže asi není jako úplně zase překvapení, že zrovna já jsem ho prošvihla.
0: Ano.
1: Že jsem se tomuto trendu vyhla. O co tedy ale náhodou jde, kdybyste chtěli?
0: Proč to ukazuješ takhle?
1: Protože možná, no právě, možná,
0: takhle,
1: možná.
0: Takhle asi ne.
1: Možná
0: to
1: se to budete chtít naučit, nevím. Každopádně, za popularizací tohoto trendu, který se jmenuje Catching a Print, stojí uživatel, který se jmenuje Anwar White, to je zase takový jako samozvaný randící kouč, který na sociální sítě, hlavně to teda frčí na TikToku, přidal video, kde dal v podstatě docela podrobný návod, jak podle boule v kalhotách poznat, co se v těch kalhotách skutečně ukrývá. Rozděluje to tam do kategorie A, B a G, přičemž teda tam hlavně...
0: A tam něco chybí, ne? A,
1: no,
0: B a G.
1: Já nevím, prostě takhle to nějak tam jako vybrali,
0: D, C,
1: mají teda
0: D.
1: A, B a G mají jenom. Mm-hmm. Takže mají prostě takovou A, B a gigant.
0: Takže
1: asi.
0: Gigant, dobře.
1: No. Takže on tam zejména to teda ukazuje na známých osobnostech, kdy tam říká, jo, když tohle je tady a tohle končí tady, tak je to asi B. Když se to tady vybouluje tímhletím směrem, je to penis velikosti G. No, samozřejmě tenhle ten příspěvek má už v tuhletu chvilku jako několik milionů zhlédnutí, přibývají další reakce, samozřejmě přibývají fotografie a přibývají taky další profily, které tam dávají známé osobnosti, fotografie jejich rozkroků a na základě toho se snaží uhádnout, tedy jestli jsou A, B nebo G. Do toho ale už přicházejí články na téma samozřejmě objektivizace, sexualizace mužů, jak to může někomu ublížit, že třeba můžete samozřejmě jako u těch známých osobností, tam si myslím, že oni jsou trošku zvyklejší na to, že samozřejmě někdo hodnotí jejich vzhled a tak dále, ale může se to rychle samozřejmě převrhnout do nějaký osobní sféry, že třeba já bych tady začala pobíhat s fotkama a začali bychom tady dělat hodnocení jako Express FM, kdo má A, B a kdo má snad i G. Než mě by to nějak zajímalo, teď jsem tak řekla, jakože aby mě to, jakože kdo má G, pojďme to zjistit. Ne, tak jsem to nemyslela. Takže tenhle ten trend se prošvihla, existuje, ale vlastně všichni by byli radši, kdyby nebyl.
0: Jo.
1: Protože je to sexistický. Koukáš?
0: Mm-hmm.
1: Ale já nevím, jak to na ten, já jsem se nekoukala na ten návod, jak to mám zjistit.
0: No, takhle.
1: Ale on řekl, že většina myslím, lidí má prostě B.
0: Samozřejmě si myslím, že je to Gčko, ale asi možná to bude Ačko. Kdo ví?
1: Těžko říct, ale tak pak tom přece ještě je nějaká ta, že seš ten grower nebo ten shower, ne? Nebo co
0: jo,
1: tam
0: jo, jo, no. Je to tak. No a důležité je, co na to doma, že?
1: Právě. A hlavně stejně důležitější je to srdíčko.
0: To, co je vevnitř.
1: Ano. Express ráno. Express ráno.

0: KGB, Express FM 9.21. Za malou chvíli tady bude další porce hudby. Kings of Leon, Fisher a nebo Temper City a Self Aware.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
3: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské útěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
9: Yo, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, Muzeum of Bricks.cz.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Fisher a Rain na Expressu 9.32, dneska je 21. května. Já jsem hledal nějakou zajímavost, krom tedy narozeninového kalendáře, který je u nás na Express FM, kdysi dávno každý kluk, dneska už jsou to samozřejmě staří mužové, chtěli být jako Ivo Viktor, když se hrál fotbal, protože to byl legendární brankář český. Uh-huh. Jo. Ale k tomu dnešnímu dni jsem ještě tady našel a já jsem si myslel, že jsem se jako přehlídnul, protože den kachniček, já jsem čet kachliček, ano. A myslel jsem si, že to jsou kachničky, ale ty mají 13. ledna ten svůj svátek, kdy se převrhl ten tanker a těch 22 tisíc žlutých kachniček, vlastně těch kačenek do té koupelny, tak ty se jako rozutekly po těch oceánech, ale skutečně kachličky mají dneska svátek. Takže no, taky jsem to nechápal, proč se to jako slaví, je to asi 7 let, co se to vyhlásilo. Kachličky jsou jedny z nejstarších jako stavebních vůbec prvků. Skutečně, to sahá až do Egypta, takže to jenom, abyste věděli. Takže prosím vás pěkně, až dneska přijdete domů, tak doma tu kachličku, třeba co máte v koupelně, tak ji můžete tak jako jemně pohladit a můžete tam dát takovou tu přísavku, udělat a pověsit si tam, než to budete vrtat do ní.
1: Jo, to ne, tak svátek. To se dneska nesmí vrtat.
0: Dneska se nevrtá. Dneska se jenom takhle přisává.
1: A co, když chtěl dneska někdo měnit kachličky?
0: Tak musí počkat.
1: To by přineslo smůlu, podle mě.
0: A nebo
1: kdyby tam potom dával ty nový kachličky.
0: A nebo naopak právě musí prostě tomu se pověnovat ještě víc než kdykoliv jindy. Uh-huh. A na každou ťuknout ještě o jednou navíc. Tou gumovou paličkou, myslím samozřejmě, ne normálním kladivem, jako jo.
1: Krásný no. Den, kachličky.
0: Kachničky, kachličky.
1: Ťuk, ťuk. Když jedno písmenko a takový rozdíl.
0: Ťuk, ťuk, kdo tam? Ano, přesně tak. Kachnička.

0: Express. Dopravní
1: servis. Pokud jdete v tuto chvíli po D1 ve směru na Brno od Ostravy na 309. kilometru, je tam dopravní nehoda dvou osobáků. Komplikace je i také na silnici číslo 4 na Prachaticku, kde jsou dva osobáky v sobě, a komplikace je také na D5 na 5. respektive na 6. kilometru. Je tam osobák a nákladák, na místě už by měla být policie.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
2: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
0: Express FM.

0: sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
1: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
2: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Kauflandu faníme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
10: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
12: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
13: Venku město, uvnitř klid.
12: Sudoměřská32.cz.
14: Trenírkarna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
14: Trenírkarna.cz.
16: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
17: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
16: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
17: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Hudba na prvním místě.
19: Express FM.

0: 9 hodin 49 minut. Právě jsme teďka tady probrali to, jak některé práce, já je mám jako okolo baráku a na zahradě, někdo to máte v bytě. Nejste tak jako úplně cílevědomí, že si prostě, že se rozhodnete, že uděláte jednu věc a neodejdete od toho, dokud to není hotový. Ale že prostě pracujete a najednou zjistíte, že děláte úplně něco jiného, než jste původně začali, protože na tu práci, kterou jste potřebovali, potřebujete něco, co nemáte, nebo si to musíte připravit a udělat. A takhle se to všechno motá dohromady. Já na to mám 1200 metrů čtverečných. Kolik má tvůj byt?
1: Já nevím, tak 70.
0: 70. A i to stačí, viď?
1: Hele, mě to úplně stačí, protože já mám strašně moc krámů. Já mám strašně moc různých knížek, komiksů,
0: lapače prachu.
1: Figurek, Lego stavebnice, tohleto, tamhleto. A vždycky jednou za čas dostanu takovej záchvat, že už mě to nebaví, jak to vypadá.
0: Ano.
1: A že by to chtělo nějak přeorganizovat. Třeba když si koupím něco nového nebo dostanu něco a si řeknu, a to by se mi hodilo takhle, že si tady třeba si tam vytvářím takový skupinky, že tam mám třeba, já nevím, tak jakože Batman koutek. Takže tam mám jako komiksy, figurky, stavebnice, něco. A teď mi třeba něco přibude, nebo něco mi nějak jinak, tak to začnu předělávat. No jenže jak to začnu předělávat, tak třeba v nějaký krabičce objevím nějaký věci, co jsem tam jako uklidila. Jenže já jsem mezi tím nazbírala další tyhle ty věci a řeknu si, že by bylo fajn to rozstřídit a dát, rozdělit to do jiných krabiček, který ale dám jinam, protože jsem třeba mezi tím koupila nějakou skřínku a některé věci jsem přesunula do té skřínky.
0: Ano.
1: A začnu takhle ještě jako třídit ty mini věci, tohle, to. Pak třeba něco objevím, co je potřeba vyčistit. Takže se přesunu třeba do koupelny nebo do kuchyně a čistím. Jenže u toho zjistím, že v té koupelně něco, tak to už, když jsem to tady zacákala, tak to tady utřu, ne? Ale tak přece tak to utřu celý, nebudu tady jenom to. Takže najednou uklízím v kuchyni nebo v koupelně, pak se vrátím do té původní místnosti a tam je ta rozbombardovaná třeba ta knihovna, že jo? A já.
0: Ano.
1: Že ještě odcházím úplně, super je, že jak jsem to hezky uklidila. Já tady mám ještě vytahání zase.
0: A to už se ti nechce.
1: No to už se mi nechce.
0: Jasný.
1: Takže potom všechny ty věci vezmu, ty strčím do nějaký jedné skřínky, kde je volno, tam to jako zavřu a že to dodělám příště. No, peklo.
0: Příště, maminko, vy už tady nebudete.
1: No, to už tady nebudete. Takže minule jsem se dokonce i zastavila a řekla jsem si, ne, Barbaro, dnes není ten den, kdy budeme třídit 6 věcí na 18 různých místech do 40 krabiček. A to ještě pozor, nejhorší je, když se rozhodnu, že něco z toho půjde do sklepa.
0: Je. Takže ty jdeš do sklepa a tam zase něco objevíš. A
1: tam
0: ze sklepa
1: nějaký věci.
0: To jde nahoru.
1: Ze sklepa to jde nahoru. To jsem měla tak 3 týdny zpátky, když už jsem do sklepa nesla zimní bundu, takovou tu super zimní bundu, kterou jsem letos neměla ani jednou na sobě. A tak jsem k tomu přibrala nějaký další zimní věci a šla jsem dolů a řekla jsem si, no, ale já tady mám ty jarní věci, tak to už bych možná mohla vzít, takže jsem začala prohrabávat věci, co mám ve sklepě, nějaký jarní, tam jsem objevila různý tenisky, tohleto, začala jsem to rozhrabávat, pak jsem objevila, že tam mám ještě nějaký něco a najednou jsem byla 2 hodiny ve sklepě a nahoře
0: nezvěstná,
1: pak jsem šla nahoru a tam jsem měla rozbombardovanou tu skříň, kde jsem ještě třídila ty zimní věci, že jo.
0: To je never ending story.
1: Ano, ano. A takhle to je se mnou a najednou z ničeho úplně jenom. Odnesu prosím tě jenom tady ty 3 věci do sklepa, jo? A přesně. O 2 hodiny později. Tada!
0: Řekl bych, že možná se teď naši posluchači v tomhle tom našli, takže vás zdravíme,
1: ano.
0: Ať vám to jde pěkně od ruky a nenechte se vyrušovat nějakýma dalšíma pitomostma, na který jste zapomněli před 4 rokem, že je tam máte.
1: Kašlete na to, je to dobrý.
0: Je to dobrý. Jak to je, nechte to, jak to je.
1: No. Kupte si jenom taky ten kočičí voc a trošku otřete prach.
0: Stačí, úplně stačí.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zdravotníci přepravili do fakultní nemocnice Bulovka amerického lékaře, který byl v kontaktu s člověkem nakaženým ebolou. O jeho přijetí rozhodl již dříve ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou. Muž podle lékařů nevykazuje žádné příznaky nemoci. Na Bulovce bude po 21 dní v izolaci. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se Česko zdrželo, uvádí OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Fotbalisté Karviné slaví největší úspěch klubové historie. Ve finále domácího poháru v Hradci Králové po obratu porazili Jablonec 3-1 a trenér Slezanů Marek Jarolím na pozápasové tiskové konferenci schytal tradiční sprchu šampaňským. A dneska bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty dneska 18 až 23 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Sony Fodera, Crystal, My Lovin. Je čtvrtek 21. května a já vás vítám u dopoledne na Express FM. Na co vás můžu navnadit? O čem to tady dneska bude? Mrkneme se, o čem bude čtvrtá řada Bílého lotosu a kdo v ní bude hrát. Dáme si soutěž o luxusní pobyt v Lázních Poděbrady. Zjistíme, co má herní gigant Sega společného s hudbou, a nebo dáme taky hudební kvízovou otázku pro hudební fajnšmekry. Tohle všechno a ještě víc získáte dnešním poslechem, plus samozřejmě spoustu skvělý hudby. Začínáme trackem To Love Somebody od Holly Humberstone.

0: Posloucháte Express FM, kde nás vzal Burna Boy na poset na nejvyšší vrcholek světa v tracku Sitting on Top of the World. Čekají nás tu Kasabian nebo Nox a Foster the People a taky se podíváme, jak se může nevyplatit si koupit VIP lístky za 10 000 na koncert největšího zpěváka.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Praco Union, Rozálie, David Koller, MIG21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Řízla jsem se. To jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
9: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
10: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
11: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
12: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Trenírkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenírkárna.cz.
14: Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
16: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
16: klimaexpress.cz.
17: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

Posloucháte Express FM, já jsem tu před chvilkou týzovala, že budu mluvit o největším zpěvákovi, já jsem to velice přestřelila, velice nadnesla, nicméně je to pořád jako obrovský jméno, který hýbe světem a týká se to Harryho Stylese. Bejt blízko takový hvězdě na koncertě, tak to je asi snem každého fanouška, ale u jeho aktuálního turné se z toho pro mnohé stala spíš drahá noční můra. Zpěvákův tým musel narychlo vydat prohlášení, ve kterém slibuje přehodnotit a upravit výhledy na ploše stadionu. Fanoušci, kteří zaplatili v přepočtu přes 10 000 korun za VIP lístky do pitu přímo pod pódiem, totiž zaplavili sítě videama, kde si stěžují, že kvůli obřímu 3 metry vysokému přehlídkovému molu vůbec nevidějí na tu hlavní stage. Naštvaní diváci z Amsterdamu mluví o totálním podvodu a klamavé reklamě. Harryho tým se brání tím, že design plochy měl lidem původně nabídnout

svobodu pohybu, ale uznal, že v některých sektorech přestřelili a slibujou nápravu. Styles navíc schytává kritiku i kvůli srovnání se svým bývalým parťákem z One Direction, Louisem Tomlinsonem. Ten totiž minulý měsíc v Boloni přímo z pódia zastavil show. Omluvil se lidem za obrazovkami, kterým slíbil peníze z vlastní kapsy a prohlásil, že takový lístky se prostě prodávat nesmějí. To je jako hezký, ale v první řadě k tomu nebylo vůbec dojít, že jo? Já bych byla hořká. Tohleto je Harry Styles, American Girls.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Něco, něco. Noční plán.

0: ztratím teď.
1: Tohle to byla novinka od Něco Něco s názvem Noční plán na Express FM. Že herní soundtracky už dávno překročily hranice herního světa, dokazuje aktuální rozhovor magazínu Billboard s hudebním týmem herního giganta Sega. Hlavní sound producent Tomoya Otani v něm přiznal, že i když loni nevydal žádnou novou hudbu, tak díky soundtracku ke hře Sonic a filmovému hitu Sonic 3 si na Spotify drží stabilnější čísla než leckterý největší hvězdy současného japonského popu. Tomoya se navíc v Americe nebo Koreji těší statusu regulérní popové hvězdy, na kterou fanoušci na koncertech křičí jménem. A nejde jenom o modrýho ježka Sonika. Skutečným virálním monstrem se stal jejich starší projekt Serány Poi. Tyhle 25 let starý písničky ve stylu japonského city popu objevila loni generace na TikToku a dvě hlavní skladby tam nazbíraly neuvěřitelný 3 miliardy přehrání. Sega se chce do budoucna mnohem víc zaměřit na takzvaný artist branding svých interních skladatelů. Chtějí, aby mladí lidé nevnímali autory hudby jenom jako řadový zaměstnance korporátu, ale jako cool umělce, ke kterým můžou vzhlížet. Cool je třeba taky producent Dimension, kterýho jste mohli vidět na pražském Maja Lesu. Tohle je on, DJ Turn It Up.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
10: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
11: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
14: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
15: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
16: Music. First.
17: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byl Post Malone se svým trackem Better Now. A komu může být líp? Může být líp těm, kteří se v dnešní uspěchané době zrelaxují, protože je to teďka potřeba víc než kdy dřív. A vy si tenhle ten relax můžete užít na luxusním pobytu v Lázních Poděbrady. Máme pro vás totiž soutěž o pobyt v Lázních na dvě noci, pro dvě osoby s polopenzí a hlavně s wellnessem v podobě sauny, páry, bazénu i knajpova chodníčku. Jak můžete tenhle pobyt vyhrát? Stačí odpovědět na jednoduchou otázku. Jak se jmenuje secesní lázeňská kavárna Lázní Poděbrady, která se nachází přímo na kolonádě? Jak se jmenuje secesní lázeňská kavárna Lázní Poděbrady, která se nachází přímo na kolonádě? Svoje odpovědi posílejte e-mailem na adresu soutěž@expressfm.cz. A pozor, opravdu jenom e-mailem. SMSky si nechte na hudební kvíz, který bude za chviličku. Šťastnýho vítěze, který se v Lázních Poděbrady zrelaxuje, vyhlásíme v Express ránu 29. května. Držím palce.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Severoatlantická aliance a Evropská unie nejsou v oblasti evropské bezpečnosti konkurenty a měly by fungovat jako navzájem se doplňující pilíře. Na úvod bezpečnostní konference GlobeSec to dnes řekl prezident Petr Pavel. Hovořil také o nutnosti další podpory Ukrajiny. Ruskem napadená země podle něj Evropu nejen brání, ale zároveň i mění způsob, jakým Evropa uvažuje o válčení. Írán za 6-týdenního příměří, které začalo počátkem dubna, částečně obnovil svou produkci dronů, uvedla stanice CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené se závěry amerických zpravodajských služeb. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Výhra se ale nerodila lehce a hráči tak mohli vzpomenout na nedávnou prohru se Slovinskem v prodloužení. Nakonec ale zvítězili, přestože dlouho prohrávali. A dneska bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11, posloucháte Dopoledne s Míšou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byla zpěvačka B-Badoo-B společně s kapelou The Marías. All I Did Was Dream of You. My se teď budeme přesunout do slunné Francie. V Cannes se totiž koná filmový festival, který už je teda teďka za svojí polovinou. A kromě přehlídky nejnovějších filmů se tohleto město stává i kulisami pro natáčení. Jako prostředí pro svou čtvrtou řadu si ho totiž vybral seriál Bílý lotos, nebo teda spíš jeho tvůrce Mike White. V předchozích sériích jsme sledovali bohaté Američany na dovolenkách v Itálii, Thajsku a na Havaji. No a čtvrtá řada nás vezme do Cannes, a to konkrétně do hotelu Martinez. Jeden z herců čtvrté řady je Vincent Cassel, který prozradil, že nová série bude o celebritách a taky o tom, proč lidé usilují o pozornost a uznání druhých. Což zní za mě velmi zajímavě a velmi dobře. Další potvrzení herci jsou například Laura Dern, Alexandra Ludwig, AJ Mišáka, Chris Messina nebo Sandra Bernhardt. Takže obsazení vypadá velice dobře.

0: Tohle to je Henry Crinkle a Stay na Express FM. Za malou chvilku si tu pustíme taky Sophie Curtisis nebo kapelu Arcade Fire a budeme si dát hudební kvízovou otázku pro hudební fajnšmekry.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly /agrodabaky.cz.
4: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u Webbou a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte. Dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloub.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
9: Venku město, uvnitř klid.
8: Sudoměřská32.cz.
10: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu a vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byla kapela Arcade Fire, Signs of Life. Jdeme na ten hudební kvíz. Včerejší téma hudebního kola kvízu, který jsem moderovala v hospodě, bylo ptáci. To znamená, že tam bylo 5 otázek nějak spjatý s ptáky. A já jsem se tam inspirovala a mám i pro vás jednu ptačí hudební otázku. A jdeme rovnou na to. Tato francouzská indie rocková kapela zpívá anglicky, ale jsou to rodilí Pařížané. Je pojmenována po bájném ptáku a jeden z jejich největších hitů z roku 2009 přespívala, vtipně teda, když už jsme v tom ptačím kontextu, zpěvačka Birdy. Tady je ukázka. No.

Já si myslím, že je to docela snadný, ale třeba se pletu. Nevím, musíte mi dát vědět. Moje otázka samozřejmě zní, jak se ta kapela jmenuje, jak se jmenuje ten track. Jo, správnou odpověď nebo svůj tip na ní mi posílejte na 602 604 903.

Slater, Gas Station na vlnách Express FM, kde jsme si před chvilkou dávali hudební kvízovou otázku. Já jsem se ptala na francouzskou indie rockovou kapelu z Paříže, zpívající anglicky, a jejich hit z roku 2009. No a správná odpověď je kapela Phoenix a track 1901. Největší rychlík dneska byla bezkonkurenčně Katka, která mi psala, podle mě ještě jsem ani tu otázku nedořekla a už jsem tady měla odpověď. Přestože má píseň neuvěřitelně chytlavou a zdánlivě jednoduchou energii, tak její dokončení bylo pro kapelu noční můrou. Thomas Mars prozradil, že základní kostru, ty sloky, refrén, rytmus a bridge, napsali během pouhých 10 minut. Pak jim ale trvalo skoro celý rok, než skladbu v čele s producentem Philipem Zdárem definitivně dotáhli do finální moderní podoby. Zpěvačka Birdy tuhletu předělávku vydala jako single na svém debutovém albu, který bylo složený téměř výhradně z cover verzí. Její album z roku 2011 sice udělalo z ní globální hvězdu, ale obsahovalo pouze jednu autorskou písničku a všechny ostatní tracky byly covery indie rockových a alternativních kapel. Kromě Phoenix tam najdete třeba Bon Iver, The XX nebo The National. My si pustíme ty Phoenix a ten track 1901.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
6: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
7: To je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já,
12: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
14: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
15: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
16: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show. V divadle Hibernia.
17: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
18: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
19: Hudba na prvním místě.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Nemusíte vyhrát, stačí, když se zúčastníte. Tohoto určení se držel nechtěně i zpěvák Sam Battle s aliasem Look Mom No Computer, zástupce Velké Británie v Eurovizi. Z tohoto propadáku už ale stihl udělat merch, k dispozici je triko s nápisem Podívej se mami, žádné body, i když to technicky správně není, protože jeden bod ve skutečnosti získal. Trika jdou podle neoficiálních informací slušně na odbyt. V roce 1994 se kapela New Order rozhodla udělat definitivní kolekci největších hitů jako Blue Monday, Regret a dalších. O rok později se rozšířila o verzi remixové album, které nově pojalo hudební portfolio kapely zejména s písní Blue Monday 95, remixovanou německým elektronickým duem Hardfloor. Letos nás čeká další verze The Best of New Order a The Rest of New Order. Obsahuje kompletně remasterované verze s rozsáhlým výběrem remixů, včetně mnoha dříve nevydaných. Sběratelské 4 CD a limitka vinylů vyjde 17. července. Už i Moby nevydržel a musel se vyjádřit na adresu Trumpovy administrativy. Spojené státy jsou sráženy k zemi ohromně neschopnou a skorumpovanou administrativou. To napsal, respektive řekl, tenhle ten veterán elektronické hudby na sociálních sítích. Neuvěřitelně temné, temné časy. Navzdory tomu všemu si zopakujme, že má stále pozitivní náladu a důvěru vůči lidem, kteří se starají o zvířata a zachraňují planetu, když kompletní honorář zkoušeli, věnoval právě jim.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na nadcházející summit NATO omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Prezident Petr Pavel to dnes řekl novinářům na bezpečnostní konferenci Globsec. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Dva ruské stíhací letouny se minulý měsíc nad Černým mořem nebezpečně přiblížily k průzkumnému letadlu britského královského letectva, informovalo podle agentury AFP britské ministerstvo obrany. Útočnice Natálie Mlínková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PVHL porazili Ottawu 4-0 a sérii vyhráli 3-1. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu Ottawy, která o titul marně usilovala i v loni, do hry zasáhla další česká reprezentantka Kateřina Mrázová. A dneska bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v poledne a ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Olivia Rodrigo a Drop Dead, to je nejhranější song tohoto týdne na Express FM. Když už jsme měli ten hudební kvíz, tak vás možná baví i kvízy, hlavolamy nebo třeba vědění a věda obecně. Proto jsem se podívala na ty nejlepší české IQ parky a science centra a teď se s vámi o ně podělím. V liberecké IQ Landii vás přivítá mluvící humanoidní robot Tespian a děcka si tam můžou až do konce června vyzkoušet opravdový kosmonautický výcvik. Proč jenom děcka zase? Doufám, že i dospělí teda. Pokud to máte blíž na západ, tak v plzeňské Techmánii právě teď na jaře kompletně zmodernizovali 3D planetárium, takže tam uvidíte vesmír v super detailním rozlišení, což je cool. Brněnská Vida zase láká na novinku inspirovanou záhadným organismem Blob. To nevím, co to může být. A v Ostravě pro změnu propojili technologii s industriální krásou Dolních Vítkovic. Doporučuju si zjistit víc na netu, třeba vás to zaujme. Já bych upřímně nejradši jela navštívit tu úplně všechno, co jsem jmenovala, ale to teď asi úplně časově už nezvládám. A když už jsme u toho vědění, tak si můžeme pustit objev roku 2021 českou zpěvačku a reperku Anabel a její Smart and Dump. Tady je

0: Rudimental a Will Hurt, I Will For Love. Tak se jmenuje ta věc, kterou jsme teďka doposlouchali. Před námi je Lady Gaga s Doučí, nebo taky naši domácí Tata Boys a Vaškův hokejový přehled.
1: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u Webglow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
10: Express. Music first.

receptu. Jsem já, nejsi, jsem to já. Tak mi to dokáž, zaspívej mi náš poslední hit. Bidi, bidi, bá.

0: Aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Čeští hokejisté včera v zápase s Itálií vystřelili celkem víc jak 100krát. Z toho 57 reálně letělo na brankáře Klára. A už to vypadalo, že posila z NHL zavře bránu a dopustí další nepříjemnost pro náš tým. Nakonec se do italské branky trefili nováček Alšer, Kuba Fleck a do prázdné brány Dominik Kubalík. Zápas tak skončil 3-1. Reprezentace má 2 dny na odpočinek. Mnozí hrají na umělém greenu golf, ale v Bernu, kde mají naši svoji základnu, je toho hodně co k vidění. Historické město nabízí švýcarskou čokoládu, sýry, orloj podobný tomu našemu pražskému, a nebo i dům Alberta Einsteina, kde si prý naši mohou načerpat inspirace a najít nějaký matematický recept na Slováky, se kterými budou hrát v sobotu odpoledne. Dnes nás čeká 4 zápasů. Kanada-Norsko, Lotyšsko-Finsko a večer potom Dánsko-Slovensko a Švýcarsko-Velká Británie.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

0: Tohle to byla Licky Lee a Happy Now na Express FM. Mardy, to je frontman kapely Vypsaná fixa, nám přišel představit nejnovější album téhleté kapely, které se jmenuje Ideál.
1: No, tak co bych o ní řekl? Je to deska, která se jmenuje Ideál. Je na ní 12 písniček, celková stopáž je něco lehce přes 40 minut a myslím si, že je to asi naše taková nejpestřejší deska za celou historii Vypsaný fixy, co se týče toho, jak jsme jako na ní roztáhli ruce a co tam člověk může najít, tak je tam vlastně, jsou tam nářezy, jsou tam takový smutné písně, tam třeba country, je tam street rock, takový jak AC/DC, je tam je třeba taková elektronika popová, takže si myslím, že to je takový hodně, hodně pestrý a myslím si, že to je docela překvapení pro mě, že jsme tohle takhle zvládli nahrát.
0: Zní to jako od každého kousíček, že každý by si tam mohl najít něco. Jsem na to velice zvědavá. Uvidíme. Celý rozhovor s Mardym můžete naladit dneska večer od 7 po driveu, tedy v 19 hodin, anebo ho najdete už teď na našem webu expressfm.cz. Tohle je Fixa s Red Zedem, Smoke and Fire.

0: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenírkárna.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Express FM.

Tohle to byly Fuckers a Lucky na Express FM, kde se blížíme pomalu, ale jistě k jedné hodině, což znamená, že si dáme co? Fun fact nakonec. Jakkoliv mě fotbal nebere, tak tohle to mi přijde teda zajímavý. Věděli jste, že fotbalový týmy v červených dresech hrají lépe? Barva oblečení může ovlivnit to, jak vás vnímají ostatní a změnit to, jak se cítíte. Například analýza fotbalových zápasů z posledních 55 let ukázala, že týmy v červených dresech podávaly v domácích zápasech trvale lepší výkony než týmy v dresech jakékoliv jiné barvy. Tak. Což jsme tady s kolegou Petrem z Driveu usoudili, že celkem odpovídá chvostu české tabulky, tak na tom asi něco bude. Já se budu těšit zase zítra mezi 10:00 a 1:00 a teďka to tu přebírá kolegyně Veronika. Pa.

0: rychlý přehled zpráv.
1: V případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit NATO omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se Petr Pavel muset obrátit na ústavní soud. Řekl to dnes novinářům na bezpečnostní konferenci Globsec. Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes v 1 hodinu ráno z letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V izolaci tam zůstane nejméně 3 týdny. Podle lékařů jeho stav vypadá příznivě a je stále bez příznaků. Čeští hokej jste porazili ve 4. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1. 5. zápas je čeká v sobotu od 16:20 proti Slovensku. Od pátku bude slunečné počasí, zítra se denní teploty budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni a v dalších dnech budou stoupat. V neděli se nejvyšší denní teploty mohou přiblížit tropickým 30 stupňům. Po 13. hodině na Express FM startuje odpolední vysílání, u kterého už vás zdraví Veronika, přeju vám příjemný čtvrtek a Monikám všechno nejlepší k meninám, hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

plíce, srdce, dvě oči, játra, nos, žádný mozek. Tak toto všechno vypočítává zpěvačka Ray v písni Skin and Bones, což je takový metaforický šťouchnutí do partnera, který nemá mozek, protože očekává lásku, aniž by vynaložil sebe menší úsilí. U odpoledního vysílání vás ještě jednou zdraví Veronika, přeju vám krásný čtvrtek. Pustíme si Björk, něco ze severu, Venus as a Boy.

0: Tak to byla píseň z Islandu od Björk. V Islandu se blíží červen, kdy tam mají polární dny, kdy slunce nezapadá. Na Islandu jsou pouze v tom červnu, zatímco třeba v Norsku, na severu Norska, toto trvá od jako konce dubna až do konce srpna, kdy to slunce jenom tak jako obíhá po obloze, ale nikdy nezapadá. Prostě furt to tam sluníčko je. Takže jako hodně, jak znám tady Severany i Švédy, tak jako hodně mají párty přes to léto a potom v zimě hodně pracují a taky hodně odpočívají. Ono se nedá moc jako chodit spát za tohoto jako denního světla neustálého. Hrát tam teď budou Empire of the Sun a pustíme si skladbu High and Low.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem a o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Music. First.
9: Express FM.

Je 13.30, už jen pár hodin zbývá do vydání nové desky Vypsané fixy Ideál a z té nové desky dnes můžete ještě v takovém malém předstihu, pár hodin předtím, než ta deska bude k mání na všech streamovacích platformách, slyšet pár songů jako přednostně, protože Margi dnes večer v 19 hodin přijde do našeho studia, aby si popovídal s Petrem Novákem a z té desky nám tajně pustí ještě pár věcí. Tak to je lákadlo na dnešní večer. Další velký rozhovor k nové desce přijde příští čtvrtek. To bude pro změnu naším hostem Kato z Prago Union, kteří chystají na příští pátek vydání nové desky. Ta se jmenuje Nekorektum. Nekorektum. Obsahuje to nekorektnost, taky rektum. Prostě další slovní hříška z Katova repertoáru. My si teď ale pustíme úplně ještě další jinou českou kapelu, jmenuje se Silver Spoons a pokud je máte rádi a rádi na ně tančíte, tak si to můžete tuhle sobotu namířit na Dobříš, kde probíhají dobříšské majové slavnosti. Už včera se tam roztočily řekýskáče a další atrakce. No a v sobotu to bude velké, kromě Migu 21 tam například na náměstí Komenského budou právě The Silver Spoons a začínají ve 20.15, tak u toho buďte. Tohle to, co už se nám tady rozjíždí, je spolupráce Silver Spoons a Dev Hart, Dead Girl.

0: Tak tohle je zcela nové jméno našeho playlistu, song, který jsme nasadili teprve včera, a může za něj indie popový písničkář z LA, který se jmenuje Malcolm Todd, je to takový rozcuchaný mladý 22letý kluk, a tahle ta novinka Earrings není až zas taková novinka, protože je to song, který vyšel na jeho mixtapu už před 2 lety, ale až teprve teď se rozletěl do světa a stává se z něj čím dál větší hit. Takže Earrings, jakože náušnice, jinak Malcolm Todd má docela slavnou ségru, která taky dělá muziku, jmenuje se Audrey Hobart, a je to velká kamarádka zpěvačky Gracie Abrams, píšou spolu skladby a taky navíc ještě režírovala několik jejich videoklipů. Takže prostě hudební rodina, zpívá celá rodina, skládá celá rodina. Za malou chvíli si dáme švédskou Robin a pustíme si taky třeba Olivie Dean anebo naše domácí Leny.
1: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
2: Hokejový šampionát na Express FM.
1: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express FM.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
13: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
14: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
15: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Express.
16: Music first.
2: Express

Tak mám tady jednu filmovou novinku, která natchne všechny příznivce filmu Tenkrát v Hollywoodu, Quentina Tarantina. Ten film bude mít tedy definitivně pokračování, už se o tom mluvilo dlouho, ale Netflix teď potvrdil, že pokračování už je v přípravách. Quentin Tarantino to dal ruce pryč a na řadu přijde David Fincher, který přebírá po něm otěže. Ten děj bude navazovat na ten děj předchozí, vrátí se Brad Pitt. Herci, kteří se nevrátí, je Margot Robbie, to je jasné, Margaret Qualley a nevrátí se ani Leonardo DiCaprio. Dobrá zpráva je ta, že bychom se toho pokračování měli snad dočkat ještě letos a nepoběží pouze na Netflixu, ale dostane se taky do IMAX kin. Tak, tolik filmové novinky, dáme si Olivii Dean a potom skupinu Razorlight.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust skončí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie a v kauze posudků obvinila 10 lidí. Maďarská vládní strana TISA předložila do parlamentu návrh změny ústavy, aby jedna osoba mohla zastávat funkci premiéra maximálně 2 volební období. V případě schválení změny ústavy by se Viktor Orbán už nikdy nemohl vrátit do premiérského křesla. Německým hokejistům na mistrovství světa ta už nepomůže útočník Daniel Fischbuch. 32-letý reprezentant má po včerejším duelu s USA, který Němci prohráli 3-4 po samostatných nájezdech, zlomenou ruku a odcestoval ze Švýcarska domů. Od zítřka nás čeká slunečné počasí. Páteční denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni a v dalších dnech budou ještě stoupat. V neděli se mohou přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. To byly zprávy ve 14 hodin, posloucháte Express FM, u odpoledního vysílání vás zdraví Veronika, hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Už jen 9 hodin, 49 minut a 9 sekund a budeme mít kromě této písně, bylo to jistý, ještě 11 dalších k tomu na nové desce Ideál, kterou Vypsaná Fixa vydává po 4leté pauze. Z těch nových songů už se na to koukám, je tam třeba Velryba, Legenda, Tři malý opičky, na to jsem zvědavá, Bílý je dým a tak dále. Takže Ideál, už se koukám i na přebal desky, je to stará pingpongová pálka se zeleným mechem a s tím míčkem, který se jmenoval Ideál. A ještě jednou tady zvu na dnešní večerní rozhovor s Márdím, který povede Petr od 19. hodiny. A tady máte malou ukázku, ve které Márdě představuje tu novou desku Ideál.
1: No, tak co bych o ní řekl? Je to deska, která se jmenuje Ideál, je na ní 12 písniček, celková stopáž je něco lehce přes 40 minut a myslím si, že je to asi naše taková nejpestřejší deska za celou historii Vypsaný Fixy, co se týče toho, jak jsme jako na ní roztáhli ruce a co tam člověk může najít, tak je tam vlastně, jsou tam nářezy, jsou tam takový smutné písně, je tam třeba country, je tam street rock, takový jak AC/DC, je tam je třeba taková elektronika popová, takže si myslím, že to je takový hodně, hodně pestrý a myslím si, že to je docela překvapení pro mě, že jsme tohle takhle zvládli nahrát.
0: Zbytek rozhovoru slyšíte dnes v 19 hodin a ještě doplním, že deska Ideál se bude křtít 20. srpna v Praze pod otevřeným nebem, které doufám bude slunečné a je to v rámci akce Prague Open Air v Holešovicích v areálu 7 a pak se Vypsaná Fixa rozjede na celorepublikové podzimní turné. Hrát nám teď budou Muse, Be With You. Express FM. Express.

0: Před chvílí jsem informovala o křtu vypsané fixy, který proběhne v areálu 7 v rámci Prague Open Air, což je venkovní celoletní festival, který zasahuje vlastně i do podzimních měsíců, open airový, který jehož první ročníky probíhaly nejdřív na Holešovickém výstavišti, potom v ledárnách Braník, tam byly velké vleklé problémy s hlukem. No a tento rok potom ještě byla občanská plovárna, ta se potom zavřela. No a tento rok to vypadá tak, že ta hlavní místa jsou dvě. Je to jednak areál 7 v Holešovicích od loňska a taky je to v Riegerových sadech Energy Pub, tam, kde hrávají třeba PSH, tam, kde v loňském roce hráli Prago Union, kteří tam mimochodem budou křtít svoji novou desku Nekorektum už 11. června, což je za pár dnů. No a tento Prague Open Air se za pár dnů také otvírá, a to koncertem Vohnout 3. června v Riegerových sadech. Podívejte se na program, který poběží až do září. Budou tam třeba taky Košín ze zahraničí, Monkey Business, tam budou slavit narozeniny, bude tam 100 zvířat, David Koller, vypsaná fixa, jak už jsem řekla, Velký křest, Pražský výběr, Jasná páka a další. Tak tolik k tomu hudebnímu létu v Praze, hrát nám za chvíli bude Romy a pustíme se taky Sombra.
1: Sportuješ, chceš svalit, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
3: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
4: Toto je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
10: Venku město, uvnitř klid.
9: sudoměřská32.cz
11: Seznam slaví 30. narozeniny. A nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu. V sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
1: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

Sekáte rádi na zahradě trávu a jde vám to? A baví vás to? Jde vám to rychle? No, já se musím přiznat, že sekám trávu sekačkou docela ráda, protože se mi líbí, jak za mnou zůstává ten úhledný trávník, že ta proměna je evidentní a je okamžitě viditelná, tak mám to ráda, stejně tak jako luxování například. Vím, jsem divná, ale dělám to ráda, navíc přitom vždycky hezky zaposiluju rukama. No ale nicméně v Kentucky teď padl rekord, jistá dáma tam posekala trávu o velikosti hřiště na americký fotbal, což máme o rozměry 109 metrů na 45 metrů cca. A představte si, že tou sekačkou to posekala za necelých 15 minut, tuhletu obrovskou plochu. Nutno říct, že ta sekačka, že to byla ta sekačka, na které se sedí, jo, ale jako evidentně jako ta paní je rychlosekačka, no, tak zkuste si třeba najmout, až budete potřebovat.

život, posekat trávník. No a můžete si taky poměřit s touhle paní, jak rychle vám půjde vaše tráva posekat. Hrát si budeme Lana Del Rey, First Light, a pustíme si taky Golden Skunk, velký hit od skupiny Klaxons.

0: To byla Lana Del Rey a její bondovská píseň pro novou bondovskou videohru. Zůstanu trošku jako u filmu a to na mě, já dneska zase plácám, pardon, trošku se zadrhávám, protože jsem spala 3 hodinky, ale chtěla jsem říct o filmu Odyssea. V souvislosti s blížící se premiérou, která bude v červenci, se začínají nořit rozhovory s režisérem Christopherem Nolanem, který samozřejmě používá vymakané technologie na natáčení svých filmů. Celý ten nový film Odyssea je natočený na IMAX kamery, dokonce Christopher Nolan se zasloužil o to, aby se mohlo natáčet opravdu blízko obličeje těma IMAX kamerama, protože oni dělají strašný hluk, ale strašný bugr, tak to vymysleli, aby to šlo, aby ty detaily byly opravdu úžasné, co nejúžasnější. No ale zaujalo mě, že tenhle ten člověk, který používá ty nejnovější technologie, v životě nepoužil chytrý telefon a v životě neposlal e-mail. Říkal, že tlačítkový telefon prostě má, že ho má, nepoužívá ho jenom jako při cestách, ale že to je čím dál větší problém nemít chytrý telefon, protože se spousta věcí prostě platí QR kódem a tak dál, že je to složité, ale že se to přežít dá. Což mě přivádí na myšlenku, jako když to zvládne Christopher Nolan, tak by to asi zvládl každý. Nicméně prostě já se nedokážu vzdát různých aplikací, jako jsou třeba jako aplikace dopravní, jako jsou aplikace s mapami a tak dále. No, ulehčuje mi to strašně život, ale zase mi stěžují život sítě sociální. No, co se dá dělat? Nějak s tím musíme žít, no. Hrát si budeme Klaxons Golden Scans, už jsem slibovala. A pustíme si taky DJku, která se říká Blessed Medana.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Na Express FM posloucháte odpolední vysílání. Zdraví vás Veronika, tohle byla DJka Blesce Madana a její serotonin Moonbeams. Pokud jste sledovali kauzu bývalého českého trenéra fotbalistek Petra Vlachovského, který si celé dlouhé 4 roky natáčel své svěřenkyně v šatnách a ve sprchách nahé a navíc mu policie v počítači našla dětskou pornografii, tak tady je jemná aktualizace toho verdiktu. Přesně před rokem za to loni dostal rok odnětí svobody s 3letou podmínkou, 5letý zákaz trénování a každé z obětí měl zaplatit 20 000 korun. A nyní UEFA rozšířila ten zákaz trénování na doživotní zákaz po celé Evropě. Tak tolik aktualizace tohoto případu, dal nám budou hrát Placebo a poslechneme si taky hudební zprávy, které pro vás chystá Vašek Mašinda.
1: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: sicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vystřihovali jsme slana.
7: Vystřihovali.
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
9: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
14: Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.
16: Express. Music first.
17: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Nemusíte vyhrát, stačí, když se zúčastníte. Tohoto určení se držel nechtěně i zpěvák Sam Battle s aliasem Look Mom No Computer, zástupce Velké Británie v Eurovizi. Z tohoto propadáku už ale stihl udělat merch. K dispozici je triko s nápisem Podívej se mami, žádné body. I když to technicky správně není, protože jeden bod ve skutečnosti získal. Trika jdou podle neoficiálních informací slušně na odbyt. V roce 1994 se kapela New Order rozhodla udělat definitivní kolekci největších hitů jako Blue Monday, Regret a dalších. O rok později se rozšířila o verzi remixové album, které nově pojalo hudební portfolio kapely zejména s písní Blue Monday 95, remixovanou německým elektronickým duem Hardfloor. Letos nás čeká další verze The Best of New Order a The Rest of New Order. Obsahuje kompletně remasterované verze s rozsáhlým výběrem remixů, včetně mnoha dříve nevydaných. Sběratelské 4 CD a limitka vinylu vyjde 17. července. Už i Moby nevydržel a musel se vyjádřit na adresu Trumpovy administrativy. Spojené státy jsou sráženy k zemi ohromně neschopnou a skorumpovanou administrativou. To napsal, respektive řekl, tenhle ten veterán elektronické hudby na sociálních sítích. Neuvěřitelně temné, temné časy. Navzdory tomu všemu si zopakujme, že má stále pozitivní náladu a důvěru vůči lidem, kteří se starají o zvířata a zachraňují planetu, když kompletní honorář zkoušeli, věnoval právě jim.
0: Express FM.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Policie řeší napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích. Evakuovala blízkou střední průmyslovou školu chemickou. Podle policie došlo ke konfliktu mezi dvěma osobami. Jedna byla převezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Ulice Poděbradská je od kruhového objezdu kompletně neprůjezdná. Americká úderná skupina plavidel v čele s letadlovou lodí USS Nimitz vplula do Karibského moře. Podle listy The New York Post tlak Spojených států na kubánský režim vrcholí. Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburgu dnes a zítra dvoudenní volno. Trenérský štáb zrušil dnešní trénink, aby hráči načerpali energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Od zítřka nás čeká slunečné počasí. Páteční teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. V neděli se mohou přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Bylo 15 hodin, posloucháte Radio Express FM. Ze studia vás zdraví Veronika Kolousková. Hezké odpoledne.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

0: MIA dohrála na Express FM v 15.11. U odpoledního vysílání vás dál zdraví Veronika. Ukrajina dnes slaví Vyšivanka Day 21. května a pokud se nalézáte v Praze, tak v Holešovické tržnici můžete tyto oslavy absolvovat. Probíhá tam 5. ročník festivalu ukrajinské gastronomie a přátelství. Je tam kulturní program, uvidíte tam ukrajinské lidové tance, uvidíte tam výstavu, bude tam rukodělný market a tak dále. Takže to je dnes Vyšivanka Day a budeme vyšívat muzikou Danny L. Aro s Dou Lipou dohromady Two Hearts.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Za malou chvíli se ohlédneme dost daleko za sebe, do devadesátek, za jednou dívčí skupinou, a to v rámci naší pravidelné odpolední rubriky Old School.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Divadlo Hibernia uvádí
9: strhující komorní muzikál
8: 5 let zpět.
9: V hlavních rolích
8: Anna Prášilová-Fialová
9: a Ondřej Rychlý.
8: 5 let, 2 lidé
9: a 1 příběh lásky.
8: Od ledna 2026.
9: V divadle Hibernia.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
13: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Music. First.
1: Express FM.

0: Express Old School.
1: Právě dnes slaví 41. narozeniny zpěvačka Mutia Buena. Po mamince Irka, po otci Filipínka, narozená v Londýně, která se proslavila jako členka dívčí skupiny Sugar Babes, se kterými zpívala 7 let od začátku až do roku 2005. Naspívala s nimi 4 hity, které vyšplhaly až na vrchol britské hitparády a my si pustíme úplně první z nich. Jmenuje se Overload, je to debutový single Sugar Babes, který vyšel 11. září roku 2000.
0: Express Old School.

Overload od Sugar Babes k narozeninám u ty Bujany. Ale co se týká kariéry Sugar Babes, tak ta není definitivně uzavřena ani náhodou, protože Sugar Babes se čas od času dělají takový reunion. Už se to stalo v minulosti, teď v poslední době dvakrát, v roce 2022 a 2024 vystoupili na festivalu Glastonbury a pokaždé tam byl takový nátřesk, že ta oblast musela být uzavřena, aby se tam necpalo před pódium víc lidí, aby tam nedošlo k nějaké tragédii. Takže Sugar Babes ještě stále čas od času můžete naživo vidět. Pustíme si Everything, Everything, Distant Past a čeká nás taky song od Arlo Parks.

0: Tak si představte, že ve francouzských školách se až do roku 1956 dětem k obědu podával alkohol, a to nejenom jako nějaká malá sklenka, ale děti k obědu pily buď víno, pivo, anebo cider, a to až v množství půl litru na osobu, na dítě. No, mělo se za to, že ten alkohol je výživný, že je dokonce v některých oblastech bezpečnější pít alkohol než vodu, která tam nebyla vhodná, že se po něm dobře tráví. Později byl ten alkohol zakázán pro děti do 14 let, těm bylo později podáváno mléko a úplný zákaz alkoholu ve francouzských školách padl až v roce 1981. Řeknu vám, jako nechtěla bych potkat své dítě po obědě ve škole, kdy vyzunklo půl litru vína teda. No, možná, že za 20 let se bude podobně psát a budeme se podobně divit. Představte si, že před 20 lety v roce 2026 děti ve škole používali mobilní telefony při vyučování. No, tak doba se mění zkrátka. Za chvíli si poslechneme Roosevelt a taky novinku od irských Kneecap.
1: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
2: Hokejový šampionát na Express FM.
1: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express FM.
5: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
6: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
5: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
8: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
9: A nyní k nákupu čerpadel Kalpeda, italské Prosecco zdarma.
10: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Páchnoucí klimatizace po zimě?
16: V autě 40 stupňů?
15: To nechcete.
16: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
15: Jsme tu pro vás.
16: Klima Express.
15: Klima Express.
17: kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
16: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
17: Skočte si nakoupit.
16: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
17: Objednejte se na
18: klimaexpress.cz.
19: Hudba na prvním místě.
20: Express FM.

trojice Kneecap a k tomu ještě básník Kate Tempest můžou za tu krásnou skladbu Irish Goodbye, kterou najdete na nové desce Kneecap, která vyšla 1. května. Ale zpátky do Česka. Češi jsou známí chalupáři, chataři, mají svá letní sídla, která si tak jako kutají po svém a vylepšují. No a právě tomu architektonickému fenoménu chat v Česku, které tak jako bují od 20. let minulého století, se věnuje úplně nová výstava, která zítra odstartuje v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze a ta výstava se jmenuje Chata fenomén ve světě architektury. Potrvá až do 13. září. Od Veroniky pro dnešek už úplně všechno. Za chvilku jsou tu pánové Michal a Petr, takže tady začne velké točo, takže já se radši klidím. Přeju vám příjemný zbytek dnešního čtvrtečního dne. Monika, Myšky, všechno nejlepší k svátku jednou a zítra se na vás budu zase těšit. Ahoj. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Šéf hnutí SPD Tomio Okamura nesouhlasí s hospitalizací amerického lékaře, který byl v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou v nemocnici na Bulovce. Okamura si mimo jiné postěžoval, že o dané věci nehlasovala vláda. Netanyahu mluvil s Trumpem. Po telefonátu byl podle svědků otřesený. Izraelci se obávají, že americký prezident dá přednost dohodě s nejasnými podmínkami, než aby íránský jaderný program úplně zničil. Donald Trump a Benjamin Netanyahu si volejí často. Úterní telefonát byl ale napjatý. Více informací mají Seznam zprávy. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek oznámil nominaci na mistrovství světa 2026 v USA, Mexiku a Kanadě. Nejedná se o definitivní seznam. Realizační tým těsně před odletem do Severní Ameriky ještě škrtne trojici men. Největším překvapením je prozatímním povolání Huga Sokurka nebo Alexandra Sojky. Oproti baráži naopak chybí Martin Bytík, Adam Karabec či gólman Martin Jedlička. Nedostalo se ani na Antonína Kinského. Dnes odpoledne oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Místy většinou se slabými přeháňkami, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Na Express FM právě začíná odpolední drive s Michalem a Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: Sony Fodera a Crystal, poslouchali jste věc s názvem My Loving, taková příjemná, pumpující, energická záležitost, kterou dneska při čtvrtku potřebujeme. Veronika, která před námi vysílala, ta se dala Red Bullíček, my si dáváme takovýhle rytmické záležitosti.
1: Co nám uteklo, kamaráde, tak to jsou evropské řády za zásluhy. První...
0: Promiň, oni se nějaký udělují.
1: Ano, teďka je to novinka.
0: Ty jsi chtěl říct, že nám utekli.
1: No nám utekli, my je nedostali, ale uteklo nám i to, že se to konalo už minulý týden. Evropská unie začala rozdávat evropské řády za zásluhy. Někteří lidé jsou nepřekvapiví, jako třeba Angela Merkel, nebo Lech Valensa, Volodymyr Zelenský. Taky tam jsou třeba sportovci, ku příkladu Giannis Antetokounmpo, basketbalový hráč známý, a nebo taky, a to mě samozřejmě potěšilo, jsou tam Paul David Hewson, David Howell Evans, nebo Evans, Adam Charles Clayton a Lawrence Joseph Mullen Jr.
0: Metallica?
1: Jo, přesně tak. Protože samozřejmě Američani budou dostávat ceny evropské řády. No tak jenom jako, nebo Javier Solana tam třeba.
0: Jseš na ně hrdý? Na ty čtyři irský kluky.
1: Oni to dělají stejně všechno jenom ve jménu lásky.

0: Express.
1: Express FM. FM. If you ask a stupid question.

0: Poměrně veselá písnička s depresivním názvem Anne-Marie a Depres. No, to není to jediné, co vás za malý okamžik ještě čeká, protože připraveni na startovní čáře jsou Justice nebo Kasabian.
1: No a jelikož je dneska filmový čtvrtek a my vám budeme dávat nějaké seriálové, filmové, televizní tipy, na co koukat, tak první v řadě s těmi tipy je u nás Veronika Koloušková, která vás pozve už za malou chvíli do kina.
2: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
5: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair. Osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
9: Jauvajs, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, Muzeum of Bricks.cz.
10: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
11: Mami!
10: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
11: Vystřihovali jsme slona.
10: Vystřihovali?
11: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
12: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
13: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
14: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
15: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
16: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
17: Trénírkárna.cz.
18: Hej ty, ne,
17: ty? Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz
18: Express FM.
19: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Express Filmex.
1: Kdo uprostřed noci zastaví s autem na opuštěné silnici, měl by počítat s nejhorším. Rozhodně tedy v americkém road trip hororu Pasažér, který je napěchován masivními lekačkami. Natočil ho norský režisér André Ovredal. Mladý pár, který očekává narození potomka, chce zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí se tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdou po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, kdy uprostřed noci zastaví u nehody, aby pomohli. Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě havárie se

0: nachází ještě něco. A nebo někdo. V kempu, kde dvojice stráví následující noc, jim vyprávějí legendu o pasažérovi, děsivém přízraku, který terorizuje ty, co zastavili. A podle této legendy je čeká posledních pár chvil života.
1: Daniel?
0: Další premiérou je film ze světa Star Wars Mandalorian a Grogu, který navazuje na seriál The Mandalorian a je prvním Star Wars velkofilmem po 7 letech. Zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandalorianského lovce odměn Dina Djarina, kterého hraje Pedro Pascal, a jeho mladého učedníka Groga, známého rovněž jako Baby Yoda. Film režíroval John Favreau a kromě Pedra Pascala se v něm objeví Sigourney Weaver a také postava Rota the Hutt, syn slavného gangstra jménem Jabba the Hutt. Rota je svalnatější než jeho otec a je gladiátor. Namluvil ho Jeremy Allen White.
2: Grogu will live centuries beyond me. I won't always be around to protect him.
3: This is about preventing another war and protecting everything the rebellion fought for.
4: There are too many. Go now. I'll hold them off.
5: Express Filmix
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehody pozor v Podmokalské ulici v Děčíně, taky na sjezdu z Černého mostu, teda na Černý most z D11, takhle jsem to chtěl říct. Jižní spojka taky hlásí směrem k Černému mostu neprůjezdný levý jízdní pruh. Bohužel tady není určené bližší určení, ale určitě pokud se blížíte na jižní spojku, tak dávejte pozor, pokud jedete právě od Barrandova na Černý most. Kolbenova a Rostylská, to jsou další pražské ulice, které hlásí nehody, stejně jako Ostravské ulice, Mitrovická a Plzeňská. No a co se zdržení týče a kolon, tak to už je, řekl bych, taková klasika. Zdržíte se na příjezdu po D5 do Prahy, následně i na Pražském okruhu. Tam je to dohromady více než půl hodiny. Jinak byste se měli kolem Prahy pohybovat bez větších problémů. No a Brno, to už je taky klasika. Dálnice D1 od 186. po 207. kilometr, tam jsou taky různě takové frekventované úseky, na kterých se zdržíte od 8 do 15 minut. Tak dávejte velký pozor, jeďte opatrně a poslouchejte i nadále Express Drive, odkud vás zdraví Petr a Michal.
3: Express FM.
4: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
5: Dobrý den, zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
4: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Forum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
2: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
4: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: V Kauflandu faníme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajar Mark Brambůrky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
8: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
9: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šláčkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
10: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
11: Venku město, uvnitř klid.
10: sudoměřská32.cz.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
14: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v Parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: Jedna z kapel, které nás podle mě ještě nikdy ničím nezklamaly. Prostě taková sázka na jistotu. Metronomy, Things Will Be Fine.
1: Moje cesta k Metronomy byla dlouhá, ale o to víc jsem si je oblíbil.
0: Jako. Tak oni nejsou moc kytaroví, oni jsou spíš takový jako popík až trošku do jako elektronické hudby, takže chápu, že tam musela jako být složitá cesta do tvého srdce. Pro ně.
1: Přesně tak, ale o to větší místo si tam potom našli. No, já bych se chtěl rád pověnovat vzhledem k dnešnímu filmovému čtvrtku jedné profesi, která je často opomíjena a myslím si, že neprávem. A to jsou kaskadéři.
0: A v té Češi mimochodem teda patří k světové špičce.
1: Jo, to určitě, samozřejmě. A já bych pár, mám tady takových pár jenom historiček.
0: Ano, ano.
1: To, že Tom Cruise se nenechává často dabovat, je věc známá. Dokázal to i při natáčení 6. Mission Impossible, kdy skočil mezi střechami tak nešťastně, že si skutečně zlomil kotník.
0: Jo, tak ne, jako v tomhletom, ani bych neřekl v dobrém slova smyslu, ale prostě
1: to
0: Tom
1: Cruise, no. A nejlepší je, že záběr ve filmu zůstal. Ve scéně je tam vidět okamžik, kdy Tom Cruise pochopil, že se něco stalo a asi něco hodně špatného, ale stejně doběhl před kamerou do konce záběru. Jo.
0: Tak no, je to prostě psychopat, no.
1: Co se týká největšího filmového pádu filmové historie, tak ten rekord drží kaskader Dar Robinson. Jedná se o nejvyšší pád bez zjištění. Skočil z výšky přes 100 metrů.
0: Ty jo. A skočil do krabic? To je taky český vynález totiž.
1: Hele, to tu nemám, ale no, vím, škoda, že hollywoodští kaskadéři mimochodem často říkají, že pády jsou paradoxně bezpečnější než obyčejné schody nebo rvačky.
0: No a taky mi říkal jeden můj známý kaskadér, že nejhorší je vlastně oheň. Vždycky.
1: Tady jsem, já jsem zase narazil na jednu informaci, a že podle hollywoodských pojišťoven jsou prý nejnebezpečnější filmovou rekvizitou schody.
0: No, jasně.
1: Ne výbuchy, ne auta, ale schody, protože na nich vzniká nejvíc nebezpečných úrazů. No. A tohleto kaskadérský okýnko ukončíme informací, že kaskadéři dlouho neměli Oscara.
0: No.
1: A což je jedna z největších hollywoodských absurdit, protože ty kaskadéři riskují život při natáčení a akademie jim 10 let odmítala dát vlastní Oscarovou kategorii. Filmaři si z toho dělali srandu, že kaskadér dostane cenu jen tehdy, když něco opravdu exploduje.
0: No, tak doufejme, že třeba i Český lev by mohl mít kaskadéry, když zase u nás se netočí tolik takových těch jako akčních scén, kdyby našli využití. No.
1: To leda, že bychom do nějakého českého bijáku jakoby pozvali Jackie Chana, protože ten si během své kariéry zlomil snad úplně všechno.
0: No a taky je to jeden z těch, co se nenechávají zastupovat, takže tam by zase kaskadeři ostrouhali, no.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Televize Nova musí zaplatit pokutu 1,8 milionu korun kvůli živému vysílání od soudu s bývalým poslancem Dominikem Ferim. Rozhodl o to minulý pátek Úřad pro ochranu osobních údajů. Nova v listopadu 2023 odvysílala přímý přenos rozsudku nad Ferim v kauze znásilnění. Verdikt přitom obsahoval údaje o poškozených, jejich zveřejnění zakazuje zákon. Nova pochybení uznala a rozhodnutí úřadu respektuje. Evropský policejní úřad Europol dnes spustil novou kampaň, jejímž cílem je najít nejhledanější evropské zločince, kteří nadále unikají spravedlnosti. Na kampani se podílejí úřady 11 zemí, včetně České republiky. Mezi hledanými odsouzenými jsou i dva Češi. Od konce března figurují v rozsáhlé korupční kauze českého fotbalu. Teď hrozí třetiligovému startu Brno další ostuda. Ve středu A tým neodcestoval na utkání Moravskoslezské fotbalové ligy do Vítkovic, které tak ostravský celek vyhrál kontumačně 3-0. Ve čtvrtek klub oznámil, že kvůli neuhrazeným výplatám ve startu končí většina hráčů, kteří rozvázali smlouvu. Podle informací Sport.cz tak zbylo v A týmu 6 fotbalistů. V noci bude skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 16 stupňů, v údolích a při uklidnění vetru ojedinělé 4 stupně, na horách kolem 6 stupňů. Na Express FM do své druhé hodiny vstupuje odpolední drive a jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, to je hudba, která nám dozněla skoro 7 minut po 17. hodině. No a dneska máme ten filmový čtvrtek.
1: Přesně tak, a je čtvrtek po 17. hodině, a to znamená jediné. Přišel k nám host?
0: No přišel, on přijel na kole.
1: Blázen. Jako takhle, kdybys přijel na bruslích, to bych jako vzhledem jako období, který teďko máme, chápal, jo.
0: Na ledních bruslích samozřejmě.
1: Na samozřejmě
0: po silnici.
1: Ne, jaký by měl přijel.
0: Takže jsou kolečkový, ne?
1: No, tak
0: ahoj, David Mečke ze Stream.cz, ahoj.
2: Já jsem vám do toho nechtěl vstupovat, vy jste se tak hezky rozpovídali.
1: Vydejkej se, chceš ručník?
2: Ne, v pořádku, já to zvládnu i bez toho. Tak já navážu na ty lední brusle, tak když máme to mistrovství světa v ledním hokeji, tak já jsem přinesl pár hokejových kousků. Jo. Já to vyjmenu rychle a pak když se u něčeho budete chtít zastavit, tak mi řekněte. Takže, třetí série liney je o hokejovém mistrovství světa, takže doporučuji. Trenér Hrouzek tam ale tak úplně neskončí u české reprezentace.
0: No, trénuje slovenskou, to asi není žádný tajemství, že?
1: Ty jsi to prozradil.
0: A tak jako tak lineu.
2: Ale přesto to stojí za to vidět.
0: Ne, to se dá vidět pětkrát za sebou.
2: Ta třetí série je super, tu fakt doporučuju. No.
1: A jo, já jsem ještě neviděl.
2: Je fakt dobrá. Myslím si, že ta první série je super, druhá, řekněme, že tam jako se shodujou, že jako trošku to šlo dolů, ale třetí je podle mě výborná.
1: A nějaký slovenský herci tam hrajou?
2: Slovenský herci...
0: Andrej Polák třeba, náš bývalý kolega z Express FM, tam hraje hokejistu geje.
1: Výborně.
0: Takže tam je krásná zápletka.
1: A počkej, možná
0: já mám mančaftu Slováka a ještě buznu, říká Jiří Langmajer v roli Luboše Hrouzka.
2: Jo, to je jako, ten humor je tam samozřejmě ostrej, jako toho z Liney známe, takže myslím, že fanoušky Liney a ostrýho humoru to potěší.
1: A řekni mi, vy tam máte na streamu všechny tři ty série?
2: Máme na streamu všechny tři série, takže si můžete udělat hezký den, teďka jsem to počítal, vyjde to na 12 hodin.
0: Občas vím, že tady naše sesterská televize Seznam občas dává i maratony, takže vy se můžete udělat, kdy chcete, protože se o tom samozřejmě můžete postit na Stream.cz.
2: Je to tak, vlastně, když o tom mluvíme, tak chystá se Seznam Fest, kde se Lajna bude promítat právě v téhletý smyčce, takže to je taky příležitost se na to podívat.
1: Zajímavý.
0: 6.6. v Holešovicích v Praze.
1: Brzy už vám řekneme víc.
0: No a pojďme na další tituly.
2: Pak tam mám další tituly, které jsou sice méně známé, ale taky stojí za to vidět. Je tam třeba film, který se zaobírá 90. lety a 90. lety v NHL, jak je prožíval Jaromír Jágr. Takže to dá vzpomenout na ty časy, kdy český hokej byl opravdu v rozkvětu. A je tam spoustu unikátních záběrů s mladým Jágrem, s tím, jak jako se potkával s těma velkýma hráčema, jako byli Mario Lemieux, Paul Coffey a tak. Takže rozhodně to stojí za to vidět.
1: A kdy měl ještě Pudlíka, viď?
0: Vlajem mu mulet.
2: Který už zase ve velkým vídáme na ulicích, musím říct.
1: A se vrací.
0: A salutoval v tučňáckém dresu po každém gólu, to bylo fajn.
2: Je to tak, jako rozhodně to zažehne nostalgii, je to dobrý film. No.
1: No tak jo, tak my si dáme písničku a pak budeme pokračovat. Co vy na to, kucí?
0: Určitě. Express.

0: Naya Archives, Danger, to jsme vám teď zahráli a máme pro vás další filmové a seriálové typy ze Stream.cz, které nám přinesl David Mičke. Před chvilkou jsme byli na hokeji, ale určitě nás poslouchají i lidé, kteří hokej nesledují, když jich nebude určitě moc.
1: Teďka bych se chtěl dostat tematicky někam jinam a to je, no, když se podíváte ven, venku je hezky, je teplo a to většinou nepřeje tomu, aby lidi nepřeje to sledovanosti úplně, co si budem, ale přesto, když by trochu venku foukalo nebo pršelo, tak mám filmy, které zase dokážou navodit tu hezkou náladu a to je třeba Hasičárna Telecí, což je film, který tady vznikl v produkci Seznamu. Je to
0: film nebo seriál?
1: Právě tam se chci dostat, je to i v seriálové formě. Takže pokud si chcete udělat hezký večer, anebo naopak chcete tu zábavu rozdělenou na vícero částí, tak si můžete pustit i seriál. Je to film, kde hraje titulní roli Bolek Polívka, který tam hraje předsedu hasičského sboru na vesnici a oni se snaží ten hasičský sbor spolu s hospodou, která je takovým centrem toho společenského dění a kultury, zachovat.
2: Takže je to o požárnících, který si jedou na hasiče.
1: Tomuhle fóru nerozumím.
2: Víš, že tady dřív byli, my jsme měli požárníky.
1: Požárníky?
2: No za to tady
0: byly požárníci. Požárnická ochrana.
2: No.
0: Jo, proti požárním.
2: Ale správně to má být hasiče, protože kdo hasí požár? Hasiči.
1: Takhle.
2: Požárníci ho zakládají, ne?
0: No, je to fajn seriál, viděl jsem ho před lety a je to taková odpočinková záležitost, taková trošku buranská, že jo, tak jak to bývá. Já bych tak jako hasičský okresní přebor bych klidně se nebál říct.
1: No, ale okresní přebor je super, ne?
0: No, jasně.
1: No. Takže
2: dokonce bych se nebál říct požárnický most.
1: Dobře, nevím, jestli je tam nějaký ekvivalent snědý tísně, ale...
2: No to venková.
1: Jo, takhle. Aha. Dobře. Tak je to, že Hasičárna Telecí je rozhodně film, který tak podtrhuje to, jak je venku a podtrhuje tu pěknou náladu blížícího se léta. Další film, co tam mám, ten je takovej, řekněme, vrstevnatější. To se jmenuje Instalatér z Tuchlovic. Je to od Tomáše Vorla. Je to jeden z filmů ze široký sbírky Tomáše Vorla a jeho tvorby na streamu. Instalatér z Tuchlovic je film o takovým mamánkovi, instalatérovi, všeumělovi, který si pořád nemůže najít holku. Jeho maminku tam hraje Eva Holubová a je to takovej, řekněme, je to takový trochu melancholický film. Ne úplně komedie na první dobrou, ale doporučuji taky. V titulní roli tam hraje Jakub Kohák.
2: Jo, šikovnýho instalatéra tam hraje.
0: Já jsem to neviděl.
2: Já to viděl, taková odechovka je to.
0: Můžu se podívat.
2: Takhle, paradoxně mě tam v té roli právě Jakub Kohák překvapil. Čekal jsem, že to bude větší jako bejkárna, ale jako docela pohodě.
1: Řekl bych, že tam vystupuje trochu jinak, než ho známe, protože on je jinak za takovýho, a to nemyslím nijak špatně, za takovýho jako prvoplánovýho šaška, spíš, že dělá tu srandu, ale v tom filmu je takovej vrstevnatější.
2: Jo, je pohodě.
0: Tak pokud chcete vidět více vrstev Jakuba Koháka, tak je to skvělý tip. Instalatér z Tuchlovic. Davide, moc děkujeme. Přejeme šťastnou cestu domů.
2: Máš do kopce teďko, viď?
1: Rádo si stalo, ano, mám to do kopce. A i jsem cestou z kopce, jsem se docela spotil. Těším se na cestu zpátky.
0: Ale víš, že se když tak dá jezdit s kolem i v MHD, tak když tak kdybys nemohl, tak klidně nastup někam.
2: Já vím, ale to je prosraby. Počkej, ale jenom v metru, ne?
0: No?
2: Takový. No, jemu tam nevede na kopec.
1: Hele, to už jsem viděl v metru, jak teďka je ta hranice mezi kolama a motorkama smazaná s těma elektrozařízeníma, tak jsem viděl takovou skoro motorku v metru, to mě hodně překvapilo.
2: Cibado.
0: Takže
2: příště na bruslích.
1: Dobře, na těch ledních.
2: No, to budeš frér.
0: A děkujeme.
2: Děkujeme,
1: taky, mějte se, čau.
3: Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Yo, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, Muzeum of Bricks.cz.
10: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
13: Express. Music first. Express FM.

0: Pokémony jsme sbírali s pěticí z ostrova White v Anglii, tedy Sweatlek. To byla skvělá hudba, za chvilku tady bude další, ale mezi tím ještě taky nějaké to info.
1: Přesně tak, vrátíme se do Hollywoodu, respektive se vrátíme do Long Beach v Kalifornii, odkud pochází Nicolas Kim Coppola. Říká ti to jméno něco?
0: Samozřejmě vím, že to je Nicolas Cage.
1: Ano, on z kraje roku oslavil 62. narozeniny a když jsem si ho tak trošičku lustroval, tak on je v podstatě v Hollywoodu samostatný žánr.
0: Ano.
1: A jeho honoráře i utrácení jsou velmi absurdní. Jo. On na přelomu 90. a 0. let patřil mezi nejlépe placené herce světa. Jo.
0: No.
1: Jen v roce 2009 měl podle Forbesu vydělat kolem 40 milionů dolarů. Jo. Jenže pak začala jedna z nejdivočivějších finančních jíz Hollywoodu. Jo. Cage během několika let utratil obrovský mění za, a teď poslouchej, jo, 15 luxusních nemovitostí, 2 evropské hrady, soukromý ostrov na Bahamách, flotilu jachet, několik Rolls Royceů, exotická zvířata a slavnou dinosauří lebku, za kterou zaplatil asi 276 tisíc dolarů. Později se ukázalo, že byla nelegálně vyvezena z Mongolska, takže ji musel vrátit a peníze už nikdy neviděl. Jo. Největší paradox je, že Cage nikdy nepřestal vydělávat obrovský peníze, jen je začal utrácet ještě rychleji. Jo. No, v jednu chvíli vlastnil údajně 22 aut, z toho bylo 9 Rolls Royceů a také soukromý Gulfstream jet. No a pak přišel rok 2008, finanční krize a problémy s daněmi. Americký finanční úřad po něm chtěl přes 6

0: milionů dolarů na nedoplacích, jo. Cage později tvrdil, že ho špatně vedl manažer, který zase říkal, že Nicolas utrácel jak utržený ze řetězů. No a právě proto začal Nicolas Cage brát skoro každou filmovou roli, která přišla. Sám později přiznal, že některé filmy natočil hlavně proto, aby splatil dluhy. No a co se týká té lebky, tak
1: museli jí vrátit?
0: No jasně, museli jí vrátit.
1: Do Mongolska?
0: No prostě, no hele.
1: No a, jako, a ty prachy mu taky někdo vrátil, nebo to byly prostě nějaký jako podvodníci, který už nikdy nepotkal?
0: No já si myslím, že to bylo tak nějak jedno s druhým, taky navíc hádej se s Mongolama, že jo, ale hele.
1: Tak tomu asi neprali přímo Mongolové.
0: Tak někdo to tam to,
1: ale
0: Mongolové chtěli zpátky a překupníci to.
1: No tak s nima se pak hádat nemusíš.
0: To si s nima vyřeš s těma Mongolama,
1: no,
0: jo?
1: No tak jasně, Genghis Khan na tebe přijede a máš smůlu, že?
0: No prostě chlápek dokázal, viděl 150 milionů, ale utratil zahrady ostrov Tryskáč a právě dinosaurí lebku.
1: No, tak prosím vás, až budete kupovat dinosaurí lebku, tak k ní chtějte ten certifikát pravosti, jo?

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody vás potrápí ve Strakonické ulici v Českých Budějovicích, taky v Záběhlické v Praze nebo Nerudově v Prostějově. D1 hlásí hned dvě bouračky, a to na 87. kilometru ve směru na Prahu. Tam je neprůjezdný pruh a navíc ještě na 242. kilometru ve směru z Ostravy do Brna. Tam je neprůjezdná jenom zpevněná krajnice, ale přesto dávejte pozor, co se kolon týče, tak stále platí omezení průjezdu mezi 176. a 200. kilometrem D1 právě u Moravské metropole. No a stále si postojíte na příjezdu po D5 do Prahy a následném úseku Pražského okruhu, tak si připravte nervy a čas a taky sebou vosté pití, protože už je velké teplo. No a jsme rádi, že při tom čekání v zácpě posloucháte Express FM, odkud vás stále z Express Drive zdraví Petra Michal.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Divadlo Hibernia uvádí
10: strhující komorní muzikál
9: 5 let zpět.
10: V hlavních rolích
9: Anna Prášilová-Fialová
10: a Ondřej Rychlý.
9: 5 let, 2 lidé
10: a 1 příběh lásky.
9: Od ledna 2026.
10: V divadle Hibernia.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
12: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Express FM.
16: Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM.
1: Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: Námořnický song v podání Gigi Perez nám doznívá 10 minut před 18. hodinou.
1: Rok 2026 je takovým rokem méně či více překvapivých comebacků některých věcí, ne kapel nebo herců, ale vracejí se věci, které jsme mysleli, že už jsou trochu v zapomnění. Tak u vinylů to překvapení není, protože ty stoupají už 19 let za sebou. A pozor, loni překročili miliardu dolarů, co se týče prodejů vinylů. A Gen Z ještě to jako přibombuje, jak my tady rádi říkáme, a boostuje. To znamená, že ten růst teďka nabral jako strmější křivku, protože Gen Z se zamilovala do zvuku vinylu.
0: No tak teď by se docela vyplatilo investovat i do továrny na gramofony.
1: Ano, tak konec konců jedna z největších je tady u nás v Česku, v Loděnici, že jo? A ta má svůj závod i v Americe.
0: Takže ale ty dělají vinily, ještě ty gramofonky, víš?
1: Jo, jako gramofonky. No, a tak ty pořád se vyrábí, že jako některé jo, firmy pořád vyrábí a už jsem koukal, že právě i některé jako masovější značky se k ním vrací. Hmm. Logicky, že? Kamery s jako takový ty jednorázový kamery, jednorázový foťáky jsou teďka in zase.
0: Jak se prodávali v drogériích,
1: třeba? Jo, ano.
0: A to bylo nejlepší, že si nevěděl, co si vyfotil, no.
1: No, a je to proto, že se taky vrací tlačítkové telefony a mladí lidé, jejich poměrně velká část, ale určitě to není jako úplně nějaká většina, se totiž vrací k tlačítkovým telefonům a odmítají mít chytré telefony, které právě ty foťáky mají. Takže oni si vlastně třeba fotí buď tímhle jednorázovým, anebo jsou právě teďka comeback zažívají i klasické foťáky menšího vzrůstu, takový ty kompaktní foťáky, ne jako zrcadlovky, ty asi nikdy nás neopustili, lidi, co jsou fanšmekři, tak ty fotí pořád na zrcadlovky, ale takový ty digitální foťáky, já mám doma asi 3 a nevytáhl jsem ho, no naposled jsem ho vytáhl na Colors, když bylo hrozný vedro a já jsem musel nafotit něco u stage, protože jsem tam pracoval a jako reklamy jsem tam fotil a mně se zavařil telefon, tak jsem byl rád, že mám sebou ten foťák.
0: Jo, foťáček mám taky schovaný, mě ho bylo líto vyhodit, ale řekni mi, proč se mladí přiklánějí opět k tačítkovým
1: telefonům? Chtějí být offline.
0: Kvůli offline? No. Nebo kvůli výdrži baterky.
1: Kvůli offlineu a samozřejmě to jde ruku v ruce. Ale když jsi offline, tak on by ti vydržel i ten chytrý telefon. Ale podle mě je to kvůli tomu, aby tě to nesvádělo. Protože když budeš mít chytrý telefon a jako odmítneš být na těch datech, stačí si vypnout data, že? Ale podle mě, když máš tu možnost, tak bys se připojil. Kdežto, když máš hloupej telefon, tak se prostě nepřipojíš.
0: A zahraješ si maximálně hada.
1: No, což je teda další věc, že se vracejí i retro hry, jako třeba konzole Nintendo 64. Mhm. A hrajou tam takový ty rozpixlovaný Mária a Doom a tak. Je to asi legrace. Už jsme se tady o tom bavili, vrací se taky drátový sluchátka. Je to částečně právě kvůli výdrži baterie, jako u těch telefonů, a taky částečně to je kvůli tomu, že ty bezdrátový se lehce ztrácí.
0: Já na ty svoje nedám dopustit. Já jsem vždycky v tomhle tom hrozně opožděný v těch technologiích, jo, a když je začnu používat, tak poměrně s nějakým odstupem od té doby, co všichni ostatní, a na svoje bezdrátovky nedám dopustit.
1: Poslední věc, která se vrací, a to se nám dneska hodí k filmovému čtvrtku, vrací se DVDčka, že si lidi pouštějí místo ze streamu svoje staré věci z DVDček.
0: To můžu potvrdit. Převezl jsem si archív na chatu a rozjel jsem takovou malou videopůjčovnu. A co se taky vrací, jsou kapely. A ano. Jednou z nich jsou tvoji oblíbení Editors. Ty ano. Se vrátil zatím jenom s novým singlem, ale podle všeho jde o předzvěst nové desky.
1: Bude deska a bude turné, včetně koncertu v Praze.
0: Těšíme.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Knihovna Václava Havla je v rozkladu. Po ohlášeném odchodu sponzorů i zaměstnanců jí ředitel Tomáš Sedláček slibuje restart. Knihovně už se mají hlásit i noví sponzoři. Co bude s odkazem Václava Havla? Dozvíte se na webu Seznam zprávy. Bělorusko nemá v úmyslu nechat se zatáhnout do války proti Ukrajině, prohlásil ve čtvrtek běloruský vůdce Alexandr Lukašenko podle státní tiskové agentury Belta. Uvedl, že je ochoten setkat se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelinským a jednat s ním o problémech v bilaterálních stazích. Hodně nabitý program má letošní ročník světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Soutěžní část začíná ve Vysočina aréně už dnes odpoledne. Vrcholem bude nedělní závod cross country mužů i žen v elitní kategorii. Short track se jede o den dříve. Přihlášená jsou i ta nejzvučnější jména, co aktuálně světová série MTB nabízí. Start největší hvězdy je však stále velkým otazníkem. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19. Na Express FM do své finálové hodiny vstupuje Express Drive, ve studiu jsou i nadále Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: Když kolem vás létají andílci z Versailles, to ty motýlky v bříšku máte, o tom zpívá právě teď Olivia Rodrigo v singlu Drop Dead. Mimochodem zítra vyjde další její single, který se jmenuje The Cure. A samozřejmě spekulace o tom, že hostem v tomto singlu bude frontman The Cure, jsou velké. Oni spolu byli i ve studiu, to se ví. Co tam udělali a jestli to bude zrovna song The Cure, to se dozvíme zítra. No a my samozřejmě můžeme přislíbit, že ať bude nebo nebude s Robertem Smithem, takže ho uslyšíte zítra v Express Drive, protože Olivia Rodrigo je naše oblíbenkyně.
1: Tak je to kočičanda, že jo, takže jestli zamrkla taky na Roberta Smise.
0: Tak oni spolu jako hrají na tom Glastonbury,
1: no,
0: že?
1: No, teď jako já jako si to.
0: Ona ho má jako modlu a vlastně ona si jako plní ty přání, že jo, ona hrála s ním, pak David Byrne udělal driver's license k 5. výročí, že jo, letos v lednu. Ona jako si vlastně jako pro mě má takový adventní kalendář svých jako hudebních idolů, které postupně.
1: A ty okýnka otvírá.
0: Jo, něco jako Youngblood, ten to má vlastně stejně, jo, tyhle mladí si prostě můžou dovolit, co chtějí, protože to jsou fakt hvězdy. Ale myslím si, že Robert Smith, který mimochodem teda má slabost pro ženy, očividně, pro hudebnice, protože spolupracuje často s různými ženami, tak on by zase nešel podle mě do spolupráce s někým, kdo by mu jako se nelíbil a nevoněl takzvaně.
1: Určitě ne a myslím si, že tenhle ten jeho, řekněme, spolupracovnický jako vkus je velmi takový jako, řekněme, hodně rozšířený do všech spekter hudebních, protože spolupracoval jak s Korn, Blink 182, tak i s popovými hvězdami.
0: S Churches třeba.
1: S tanečními projekty, jako no, nebojí se toho, no.
0: Jo, je to šikovný kluk.
1: Je. Já doufám, že se té desky od The Cure brzo dočkáme.
0: No tak taky, no. Od Olivia Rodrigo asi bude deska trochu dřív, ale snad i The Cure něco vydej.
1: Třeba, takhle, můžeme vám, drazí posluchači, říct, že pokud The Cure vydej desku zítra, tak vám s ním minimálně jednu ukázku určitě zahrajeme.
0: Možná si uděláme takovou pěknou hodinku z The Cure v poslední hodině, ale no uvidíme, necháme se překvapit, zítra asi vyjde víc nové hudby, no a my samozřejmě jako vždycky to budeme v našem vysílání reflektovat.
1: Přesně tak.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürli.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air, areál 7. Jediný letošní open air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Hudba na prvním místě.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Největší hit Killers, Mr. Brightside, nepletuli se, možná do dneška je to v top 100 britského žebříčku a stále je to prostě věc, která za mě je nesmrtelná.
1: Dá se to tak říct.
0: Kdo taky je nesmrtelný, tak to je Gladiátor, film s Russellem Crowem. Ty si teď dal průchod zvědavosti a podíval ses na Gladiátora 2.
1: Přesně tak, minulý týden jsem odcházel nadšeně z vysílání a pospíchal domů, abych si dal Gladiátora 2, který teda sice už je 2 roky starý a teď se dostal teprve na Netflix. Režie se opět ujmul Ridley Scott, takže jsem si říkal, je to sázka.
0: To je taková záruka.
1: Všechno tam je jako v pořádku. Když se podíváš na ty údaje o tom, všechno je v pořádku. Já mám rád dlouhý filmy, ten má 148 minut, tak jsem si řekl dobrý. Hlavní obsazení Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Derek Jacobi. Je tam toho fakt jako celá řada. No, teď, když se dívám na to hodnocení průměrné, který ten film má, především na ČSFD, což je 62%, tak s tím docela souhlasím. Já si myslím, že ani si vlastně nedokážu představit, jestli by se mi ten film líbil, nebo jestli bych z něj byl nadšený, kdyby vzniknul jenom ten Gladiátor 2, kdyby nebyla předtím jednička. Tady samozřejmě celý to koukání srovnáváš s tou jedničkou a říkáš si vlastně tak jako trošku proč, jako jo. Některé věci tam byly úplně jako úplně zbytečný, ale hele, jako je to vodech, pohodě, ale já to je přesně, jako když se člověk na něco těší a čím víc se na to těšíš, tak tím potom víc kolikrát býváš zklamaný. Takže pro mě Gladiátor 2 průměrný biják, ale zase jako jestli si u toho v neděli trošku skrupnete odpoledne, nic se nestane.
0: No
1: jo?
0: A nemáš náhodou nějaký tipy na něco, co by člověka spíš jako neuspalo a naopak potěšilo?
1: Mám tu pár, vemu to rychle dneska, ano. Ty tipy, trošku jsem prošel platformy, tam jsem spíš našel seriály, protože filmů jsem teďko moc jako neviděl. Začnu na Apple TV seriálem Sousedská tajemství. Finančnímu mágovi se neočekávaně rozpadne manželství a přijde o práci, aby zůstal nad vodou, začne obírat své zámožné sousedy. Okrádání lidí z jeho okruhu známých ho sice neobvykle těší, ale postupně se zaplete do něčeho velice nebezpečného. Doporučuji Apple TV seriál Sousedská tajemství. Na Disney bych asi doporučil Rivali. V roce 1986 je Británie na vzestupu a seriál Rivalové sleduje bezohledný svět televize, v němž jsou účesy, velké ambice a smlouvy se uzavírají v zasedačce i v ložnici. Nikdo neví jistě, kdo se dostane až na vrchol a každý je odkázán sám na sebe. Takhle hovoří popis toho filmu. Takže doporučuji taky Disney Plus Rivalové. No a co se týká Amazonu, tam se dostává třetí série Dobrá znamení. Dobrá znamení jsou seriál, který vypráví o blížícím se konci světa a střetávají se armády dobra a zla. Vynoří zase Atlantide, všude to vře, 4 jezdci apokalypsy jsou připraveni vyjet a vše se zdá být předurčeno ke svému konci. Ale v hlavní roli se potkávají Anděl Aziraphale, to hraje Michael Sheen, a Démon Crowley, to hraje David Tennant. Ty žijí na zemi mezi smrtelníky a v podstatě si už zvykli na ten pozemský styl života a tenhle ten seriál Dobrá znamení přináší celou řadu veselých příběhů a zápletů.

0: 196. kilometrem, taky na krátké zdržení. Jeďte opatrně a šťastnou cestu s Express FM.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
1: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
3: Express FM. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's all.

0: mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Poprvé na turnaji dostali od trenérů úplné volno. Čeští hokejisté tak mohli na chvilku vypnout od mistrovství světa a před pokračováním šampionátu nechat odpočinout hlavu i tělo. V pátek se vrátí na led a v sobotu je čeká federální derby se Slovenskem.
2: Na hotelu v Bernu, kde s nimi bydlí také výběr Slovenska a Norska, mají k dispozici perfektní zázemí, včetně saunového světa, ledových koupelí nebo akvaparku s tobogánem, který využili.
1: Hráči mají v průběhu dne vlastní program, sejdou si až u společné večeře. Kompletní stravu jim stejně jako při domácím zlatém šampionátu v Praze připravuje vyhlášený kuchař Michal Kučera.
2: Naštvaný kouč Italů u některých vyloučení jsem kroutil hlavou, druhý kol padl po jasném českém faulu. Jeho tým sahal po senzaci, jenže nakonec po českém obratu ve třetí třetině nemá ani ze čtvrtého zápasu na světovém šampionátu bod a zůstává přikován na dně tabulky skupiny B.
1: Zkušený kouč Italů Jukka Jalonen však po utkání cítil křivdu. Jsem hrdý na to, jak jsme hráli proti velmi dobrému týmu i proti přísným rozhodčím. Druhý gól padl po jasném českém faulu, uvedl Jalonen.
2: Co se týče dnešních zápasů, tak jsou rozehrány dva, respektive jeden už je dohrán, a to Finsko-Lotyšsko 7-1. No a Kanada s Norskem zatím po třetí třetině 5-5. Norsko dlouho sahalo po senzaci, ale v poslední

0: minutě třetí třetiny vyrovnali Kanaďané, takže se bude prodlužovat, možná dojde i na nájezdy. No a večerní program slibuje dva zápasy v naší skupině, to je Dánsko-Slovensko a v té Ačkové Švýcarsko, Velká Británie. Tak fanděte a zítra si řekneme zase něco dalšího o hokejovém šampionátu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Na Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka, třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
2: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD DC Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
8: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Express. Music first.

0: Nechci čepičku, no jo. Cap, zpívá Anderson, nebo rapuje Anderson Paak pro Disclosure, tahle bratrská skupina, bratrská dvojice nás zásobuje touhle skvělou hudbou často a my jsme za to rádi. No a kdo nás taky zásobuje skvělou hudbou a zítra nás zásobí hnedka, jestli se nepletu, 11 novými kousky, tak to je pardubická Vypsaná fixa.
1: Přesně tak, vyjde deska Ideál, na kterou se moc těšíme a samozřejmě nám to neuniklo, tato důležitá informace, takže jsme si na rozhovor pozvali Márdyho a pořádně ho vyspovídali. Mimochodem, pokud by vás ten rozhovor zajímal, tak budete mít možnost ho zanedlouho slyšet.
0: Už za chvilku, za 9 minut na Express FM v našem večerním rozhovoru Márdy z Vypsané fixy, tady s mým milým kolegou Petrem. No a pokud třeba nemáte čas nebo se bojíte, že by vám něco uteklo, tak už teď klidně můžete kouknout na expressfm.cz, kde je celý přepsaný a můžete se ho samozřejmě i poslechnout z našich podcastů.
1: A pokud neumíte číst, tak si můžete ho najít na jakýkoliv podcastový platformě a normálně si ho poslechnout.
0: No, úplně normálně. A my se teďka dáme takovou krátkou ukázku.
2: No, tak co bych o ní řekl? Je to deska, která se jmenuje Ideál. Je na ní 12 písniček, celková stopáž je něco lehce přes 40 minut a myslím si, že je to asi naše taková nejpestřejší deska za celou historii Vypsaný fixy, co se týče toho, jak jsme jako na ní roztáhli ruce a co tam člověk může najít, tak je tam vlastně, jsou tam nářezy, jsou tam takový i smutné písně, je tam třeba country, je tam street rock, takový jak AC/DC, je tam i třeba taková elektronika popová, takže si myslím, že to je takový hodně, hodně pestrý a myslím si, že to je docela překvapení pro mě, že jsme tohle takhle zvládli nahrát.
0: Express FM. No a to taky bylo to poslední, ta pozvánka na rozhovor, co jsme pro vás dneska mohli udělat. Těšíme se zase zítra 16 až 19.
1: Přesně tak, budeme tu, jak říkají Citron, plní energie.
0: Ano, protože bude páteček, takže pro vás budeme mít kulturní tipy. Samozřejmě se koukneme taky na hokej, když naši zítra zase nehrají. No a zkrátka bude to takový náš klasický páteční Express Drive, spousta nové muziky, co zítra vyjde. No a dneska vás tady čeká Vypsaná fixa, respektive rozhovor s Márdym a taky od 9 nezapomeňte poslouchat Express Fresh s naším kolegou Pavlem Kučerou.
1: Mějte se fajn.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Express FM. Kapela Vypsaná fixa, která hraje dobré vlastní písně, se na scéně pohybuje přes 3 desetiletí. Z garážových začátků a demokazet se postupně stala generační kapelou, která si i po 10 studiových deskách zachovala vlastní rukopis, nadhled a energii. Zanedlouhý vyjde 11. řadový album. Dost dobrý důvod si o něm promluvit, ale i se ohlédnout zpět. Pozvání na rozhovor přijal zpěvák a kytarista kapely Vypsaná fixa Michal Mareda, a.k.a. Mardy. Mardy, vítej, děkujeme, že jsi našel čas.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Pokud pomineme vašich prvních 5 demokazet a přesuneme se rovnou k debutové desce Brutální všechno, která vyšla před 25 lety, jak vidíš sebe sám v tehdejší době?
1: No, vidím se jako plný odhodlání prokopnout dveře a vtrhnout tam, kam jsem se celou dobu chystal, než vyšla tato deska, takže těch prvních 5 demokazet bylo to odhodlání a potom jsem tam vletěl.
0: Co bys tehdy mladýmu a rozjetýmu Mardymu poradil?
1: Hele, snažil bych se mu naznačit, že se mi hrozně vyplácí to, co dělám teď, že když jsem naštvaný nebo v nějakým jako negativním rozpoložení, tak já to teď to dělám tak, že napíšu mail a dám ho do složky rozepsané a řeknu si, ráno si to přečteš a pak to odešleš. A z 98% tohle všechno mažu, takže bych si poradil, odkládej svoje emoce negativní do složky rozepsané, ale asi bych tenkrát, nevím, jestli jsem měl vůbec mail v té době.
0: Když ještě zůstaneme v době před 25 lety, když jste šli nahrávat vaší první velkou desku, byli jste nervózní?
1: Hele, já si myslím, že jsme trošku asi nervózní byli, ale hlavně jsme byli hrozně natěšený, protože v té době dostat smlouvu a jít nahrávat do velkého studia bylo něco, jako když třeba teďka se ozvou nějakýmu fotbalistovi z divize, třeba se mu ozve Bohemka, že mu se s ním podepsat smlouvu, nebo někému fotbalistovi z Bohemky zavolali třeba z Juventusu Turín. Tak ten agent mu řekl, jak se ozvali Juventus, člověče, že tě chtějí. Tak v té době bylo to pro nás jako takový jako nedostupný nahrávat, protože to vlastně nešlo jako udělat dobře bez toho, aby šel do velkého studia a vydal to na nějakém nosiči.
0: Takže jste šli do studia připravený, nebo jste tu tvorbu nechali až na jeho pobyt?
1: Hele, byli jsme na tu první desku, jsme byli fakt připravený hodně, protože tehdejší producent té desky Petr Fiala z Mňágy vybral z těch 5 demokazet to nejlepší a my jsme to hráli, protože už jsme v té době jezdili po klubech a taky jsme dost zkoušeli, takže jsme byli ve formě a těšili jsme se. Mm-hmm.
0: K dnešnímu dni jste vydali 10 alb, 3 živáky, desku pro děti, hudbu k filmu, akustickou desku i demáče. Jak moc těžký je pro vás skládat nový materiál? Je to stále přirozený vývoj nebo se musíte tak trochu nutit?
1: Já osobně se vůbec nutit nemusím. V podstatě mám doma takový kutloch, tam v obden zalezu, vezmu si kytaru a v prastarém programu Cool Edit, který už asi mám jediný na celém světě, tu verzi, tak si nahrávám demáče a mám toho opravdu hodně. Takže co se týče tady toho tvoření nebo nahrávání, tak s tím jsem v pohodě. Ale prodlužují se ty úseky, než se ta deska dá dohromady a vyjde. To jako vůbec nechápu, že jsme to dřív sypali vlastně ty demosnímky po roce a potom ty řadové desky ze začátku a poměrně dost dlouho to šlo po 2 letech. A teďka vlastně vydáváme po čtyřech a něco a mně to přijde, že to je sotva 2. Takže nějakým způsobem je to těžší, že ten čas nějak zrychluje, mi přijde a vlastně nevím, čím to je.
0: A platí stále, že jakmile dokončíte jednu desku, už začnete makat na další?
1: No pro mě docela jo, protože já vlastně potom mám takový dojezd z toho finiše té desky a většinou ještě jako jedu v tom nahrávacím tvořícím módu vznikajícím a pak vlastně odpadnu až třeba 2-3 měsíci potom, co to vyjde a pak mám takový vákuum, že v tom kutlochu doma, že tam nechodím. A pak tam třeba najdu hrnek od kafe, kde je takový ten logger a je třeba měsíc starý. a tak to mám takovou vždycky takový jako restart proběhne, ale pořád jako rád nahrávám, tvořím, ale je to těžký, protože se hrozně těžko dostávají ty nový písně na místa těch starých, který už obsadili ty klejmy. Jako ty zlatokopové, jak obsadili nějaký, tak to si to tam drží.
2: Je to přebraný.
1: A nejde vykopnout, no. Takže se musíš fakt snažit, abys je dorovnal.
3: Host Express FM.
4: Express FM.

0: Naším dnešním hostem je Mardy, kytarista a zpěvák kapely Vypsaná fixa. Vaše nová deska vychází 22. května, to znamená zítra. Co nám o ní můžeš prozradit?
1: No, tak co bych o ní řekl? Je to deska, která se jmenuje Ideál. Je na ní 12 písniček, celková stopáž je něco lehce přes 40 minut a myslím si, že je to asi naše taková nejpestřejší deska za celou historii Vypsaný fixy, co se týče toho, jak jsme jako na ní roztáhli ruce a co tam člověk může najít, tak je tam vlastně, jsou tam nářezy, jsou tam takový smutné písně, je tam třeba country, je tam street rock, takový jak AC/DC, je tam je třeba taková elektronika popová, takže si myslím, že to je takový hodně, hodně pestrý a myslím si, že to je docela překvapení pro mě, že jsme tohle takhle zvládli nahrát.
0: Jak dlouho probíhalo její natáčení a kde vlastně vznikala?
1: Natáčeli jsme to poslední 2 roky a dělali jsme to na etapy. Vždycky jsme nahráli 3 písně, někam jsme jeli a tam jsme nahráli 3 písně, takže úplně prvopočátek proběh ve studiu Jámor Ondřeje Ježka. Potom jsme vyrazili na Slovensko do studia Bertland a hlavní část té desky nakonec vznikla na etapy ve studiu Propast u Petrandy z kapely Olympic. Tak tam jsme byli úplně poprvé v životě u legendy české hudby a to se ukázalo, že to tam je dobrý.
0: Budou na albu nějací hosté, ať už zpěváci, hudebníci nebo producenti?
1: Bude tam speciální host a to je právě Petr Janda, který, když jsme nahrávali v jeho studiu, tak se tam občas stavil, říkal nám vtipný historky a byl takový nadšený, že se tam něco děje a tak jsme měli písničku, která se jmenuje Legenda a to bylo jasný, že ho musíme oslovit, ale hrozně dlouho jsme se k tomu odhodlávali, ale nakonec jsme mu to řekli a on naši nabídku přijal a vypálil tam úplně neuvěřitelný part. Vlastně tam hraje na kytaru skoro 1,5 minuty a strašně to tam sedlo a trošku si to tak ukrad pro sebe. No a bylo to hrozně fajn to pozorovat, jak tam sedíme, my 4 a 2 producenti protřelí Dušan Neuwert a Ondřej Ježek a on se tam přišoural a dal to tam a byl to fakt jako magický moment, na který jen tak nezapomenu.
0: Dušan Neuwert nebo Ondřej, že které jsi zmiňoval, jsou tedy jakýmisi producenty té desky?
1: Jsou oba, vlastně dokončují takovou trilogii, kterou my vždycky ty desky vydáváme po 3, nebo to tak nějak začalo vycházet a už se toho držíme. První 3 desky produkoval Petr Fiala, druhý 3 desky produkoval Dušan Neuwert, potom přišel Ondra Ježek a pak jsme nevěděli už teda komu říct a napadlo nás spojit Dušana a Ondru, že by byli jako 2 a s nima jsme teďka dokončili tuhle poslední trilogii. On těch 10 jako máme 11, je to 11, ale s Ondrou jsme ještě dělali takový speciální věci, takže vlastně do té trilogie taky zapadá. No a oni si hrozně sedli mezi sebou a funguje to. Je to podle mě taková hodně dobrá sestava. Já jsem tomu říkal Společenstvo prstenu, že my jsme byli ty 4 hobiti a oni byli Gimli, Aragorn a Legolas a Gandalf. Express FM.

0: Dnešním hostem Express FM je Márdy, kytarista a zpěvák kapely Vypsaná Fixta. Už víme, že vaše nová deska, která vychází zítra, se bude jmenovat Ideál. Víme, kolik na ní bude skladeb. Víme, jak vznikala dlouho, kde se natáčelo, kdo ji produkoval. Co obal? Ponese se v klasickém kapelovém duchu?
1: Ten obal hodně koresponduje s názvem té desky. Protože já bych tady nějak jako se podělil o tom, jak vlastně vznikl ten název. A bylo to tak, že název je pro nás většinou velký problém. Někdy se to povede hned, ale to je málo kdy. A tady to byl velký problém a deska už byla v podstatě hotová. A my jsme hráli v Jablonci nad Nisou v klubu. A tam jsme seděli s kapelou v šatně a řešili jsme, jak by se to mohlo jmenovat. A už jsme byli z toho takový vyřízený, protože jsme na to nemohli přijít. A já jsem řekl, hele, tak dokončujeme trilogii a ty první dvě desky se s nima dvouma se jmenovaly Kvalita a Kusy radosti. Tak co se stane, když spojíš kvalitu a kusy radosti? Kvalitní kusy radosti. Co z toho může vzniknout? A Mila, který celou dobu náš kytarista neřekl nic, tak tam seděl v křeslu, se podíval a řekl Ideál. Tak jsme se tomu začali smát a já jsem si vzpomněl, že když jsem jezdil na tábory jako malej, takže jsme hráli stolní tenis, ping-pong s těma dle míčkama, který jsme měli Ideál, a že to byly takový hnusný vlastně komůřský míčky, kterýma to moc jako nešlo, ale zůstalo mi to v hlavě a přijel jsem domů a teď jsem si to googlil, ten míček, a zjistil jsem, že se vyráběl v Jablonci nad Nisou. Tam, kde jsme, nás to napadlo. A to byl takový pro mě moment, kdy jsem se řekl, no tak to je znamení a vlastně, abych teďka ti odpověděl, dokázal jsem se vrátit zpátky, tak vlastně ten obal té desky je hodně takový spojený s tím stolním tenisem, že vlastně na obalu je míček, kde teda je napsáno Ideál, je tam logo naší kapely, je tam pálka stará a retro pálka na stolní tenis. A takový čistý styl a každý už teďka, protože ta deska už vyjde nebo vlastně teď už je venku, tak si to může prohlídnout.
0: Mimochodem, ta deska vyjde klasicky jako fyzický nosič. Plánujete třeba i vydat vinyl?
1: No právě, že my hrozně jsme se o tom bavili, že bychom chtěli strašně bránit ten formát desky, u kterého se teďka jako tak nějak celkově ustupuje, a k tomu nás napadlo, že tentokrát uděláme ten vinyl takový speciální. Zajeli jsme do Loděnic na exkurzi a v podstatě po debatě s panem Haškem, což je šéf Loděnic, který nám ukazoval, co třeba zahraniční party dělají za vinily, tak jsme se tím nechali inspirovat a vytvořili jsme takový speciální deluxe box, což nám dalo strašně zabrat, ale je v něm spousta věcí navíc. Mimo vinyl je tam třeba pingpongová pálka, když ten vinyl rozbalíš, tak tam za tebe vyjede síť, a v tom vinylu je spousta bonusových věcí, jako třeba text, každý minulý text, kde je poděkování, z té krabice čouhá pingpongový míček, je tam třeba časopis, který jsme napsali o té desce, noviny San Diego Times a spousta dalších bonusů, takže si myslím, že je to docela zajímavá věc, kterou doufám, že si aspoň pár fanoušků koupí.
0: Jak dobří jste ve Vypsané Fixe stolní tenisté?
1: No tak jsme takový rekreační hráči, myslím si, že nikdo není nějak úplně dobrý, ale náš bubeník pořádá vápený Podol Cup, to bylo taky vtipný, že vlastně to už pořádal dávno předtím, než jsme vymysleli tenhle název, a to je právě turnaj ve stolním tenise, kam se sjíždí hráči tam z okolí vápeného Podola a čím dál víc tam přijíždí hráčů z větších dálek, a on se turné účastní, ale žádného dobrého výsledku zatím nedosáhl. Takže, ale je to takový pes obranář, takže ten je dobrý. Maila, to nevím, s ním jsem ještě nehrál, a Krištof, náš basák, si myslím, že bude asi dobrý, protože hrál florbal, takže bude mít rychlý ruce určitě.
0: A s míčkem to umí.
1: A s míčkem to umí, no.
2: Host Express FM.
3: Express FM.

0: punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
6: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
5: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
7: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: Márdy z kapely Vypsaná fixa je dnešním hostem Express FM. Chtěl bych se tě zeptat na texty, jak vlastně vznikají. Nosíš si nápady dlouho v hlavě, nebo je píšeš spíš intuitivně?
1: Texty jsou pro mě úplně zásadní věc, na který strávím vždycky nejvíc času, a vzniká to průběžně a pomalu. Někdy se mi podaří něco napsat rychle, ale většinou to fakt trvá, a nejvíc to dělám tak, že vlastně ty svoje demáče, který vytvořím s nějakou melodií, vozím v autě a poslouchám je pořád dokola, nebo je nosím ve sluchátkách a soustředím se na to. A trvá to fakt dlouho a myslím si, že text, dobrý text k písni je v podstatě to nejtěžší, co vlastně na té písni je k vytvoření, a možná to nikdo tak nemá, ale něco trvá.
0: Vypsaná fixa je známá svými energickými koncerty. Co pro vás koncertování znamená vůbec?
1: Samotný koncert je odměna, která většinou přijde po dlouhé cestě tam, a vlastně je to nejlepší okamžik z celého toho dne, když koncert máme. Myslím si, že pro mě to je takový sepětí čtyř energií, který se propojí a pošlou to do těch lidí. Je to takový očistný proces.
0: Pamatuješ si koncert, který tě opravdu změnil?
1: Myslíš tím náš nebo nějaký cizí?
0: Může být obé.
1: No tak to bych našel toho víc. Tak můj první koncert, na kterém jsem byl, když mi bylo asi 5, byl Ivan Mládek, Banjo Band. Na to si pamatuju. Tak to byla vlastně první nějaký moje účast někde, kde někdo něco hrál. Hodně dobrý byl koncert kapely Pixies v klubu Akropolis v Praze, kdy vlastně jsme byli v kapele všichni velký fanoušci této kapely. Ona byla rozpadla, pak se dala znova dokupy a udělala v Praze takový testovací koncert, a my jsme na to sehnali lístky a paradoxně to vedlo k tomu, že už vlastně teď, když na ty Pixies kdykoliv jdu, tak nikdy to už není lepší než ty Akráči. Že bylo něco úžasného vidět tuhle partu v takhle jako v uvozovkách malým klubu na jejich poměry, tak to mě změnilo hodně, no. Tak a pak mě změnil asi první koncert, kdy jsem se odhodlal vůbec jako vylíst na to pódium, což teda nebylo s Vypsanou fixou, ale s kapelou, kterou jsem hrál předtím, tak když vlastně jsi udělal ten krok na to pódium, tak to ono to nevypadá, ale je to fakt těžký poprvé se před ty lidi postavit, jo. Tak ten mě asi změnil hodně, že jsem zjistil, že jsem to zvládl a skočil jsem do nějaké jiné dimenze, když ten koncert asi nebyl úplně jako nějaký převratný, ale pro mě, jo.
0: Co nejpodivnějšího se vám během koncertu stalo?
1: Hele, jednou po mně někdo hodil řepu. Teď jsem dostal hroznou ráno, myslel jsem, že mi probil mikrofon do ramene, jo, a že to nějak probíjí přes tu. Pak jsem se koukal a tam rotovala ta řepa. Někdo prostě ty věroval. Vlastně ještě předtím, na jednom z prvních koncertů Vypsaný fixy, mě probil prout přes pusu přes mikrofon. To vlastně bylo ještě takový podivnější pocit, že jsem dostal strašnou ránu, a najednou jsme hráli někde na nějakém místě, kde bylo pár lidí, a najednou jsem byl úplně na druhé straně a seděl jsem v koutě a klepal jsem se po zásahu toho elektrického proudu. Tak to bylo třeba, to bylo taky takový zvláštní, no.
0: Existuje město nebo místo, kam se vždycky těšíš koncertovat?
1: Vlastně, když to vezmu, tak nejdřív mě to nejvíc bavilo doma, kde jsme vlastně poprvé jako docílovali nějakých výsledků, že chodilo víc lidí. A pak samozřejmě mám rád koncerty v Praze a v Brně, protože tam na nás chodí nejvíc lidí a je to opravdu jako takzvaná divočina. Express FM.

0: Mardy z kapely Vypsaná fixa je dnešním hostem Express FM, teď jsme u koncertování. Vypsaná fixa má v podstatě až do podzimu docela nabitý koncertní kalendář. Jak vaše koncerty budou vypadat?
1: Teďka vlastně pojedeme léto, což jsou venkovní festivaly, open airy a třeba i někdy městské slavnosti a takovýhle tyhle místa, kde nás většinou je víc. No ale potom už máme naplánovanou šňůru, kterou naše skvělá manažerka Dydla domluvila a ta už je na našem webu a my vlastně s tou deskou pojedeme takovou tu nejlepší šňůru, kdy si vždycky šetříme ty dobrý místa na tu chvíli, až pojedeme s deskou nebo s něčím, co dává smysl, tak na to se těším a celá už je na našich stránkách.
0: A tu desku pokřtíte na kterém z nich?
1: My tu desku pochstíme na každým, ale hlavní křest proběhne ještě v létě. 20. srpna v Praze na Prague Open Air, nebo tak nějak, tak se to jmenuje, myslím, v Holešovicích, tak tam bych chtěl všechny pozvat.
0: Máš nějaký vysněný projekt nebo spolupráci, kterou bys rád realizoval?
1: No, už strašně dlouho mám složený písničky na svoji solovku, ale pořád to odkládám. Takže bych to někdy rád dodělal a myslím si, že teď přichází ta chvíle, kdy je poslední šance to udělat, protože jakmile to neuděláš ten první nebo druhý rok, tak už zase začne na tebe útočit tvoje kapela s tím, že by se mělo něco vydat a ty to odložíš.
0: Ty už si to několikrát uvedl, že v začátcích tě hodně ovlivnili kapely jako Pixies nebo The Cure. Máš je rád, předpokládám je v současnosti, co říkáš na jejich současnou tvorbu?
1: No člověče, je to zajímavý, no. Já, abych se tě přiznal, tak ty kapely mám strašně rád, ale tak když to vezmu jako Pixies, ty nový desky, dávám jim šanci, fakt se snažím, ale myslím si, že po odchodu Kim Deal to není tak dobrý. Mnohem víc mě bavila solovka Kim Deal, kterou vydala. Prostě taky já. Ale není to něco, co bych jako schazoval ze stolu, jen mě to trochu mrzí. Na co se týče Cure, tak tam ty mám možná rád ještě víc, ale tam došlo k strašně dlouhý pauze, než teďka Robert vykopnul poslední desku, kterou teda nakonec vypustil do světa. Myslím si, že to je poslední deska Cure. A je strašně smutná. Je jako dobrá, ta deska je dobrá, ale já jsem ji slyšel dvakrát, protože vždycky musím sbírat strašnou nějakou odvahu, abych si tu desku pustil, protože je fakt strašně smutná a je to takový vlastně uzavření a podle mě to takhle udělal jako na schvál. I když teďka teda jsem zjistil, že třeba hostuje s Rolling Stones, takže možná se mýlím, ale tato poslední teda je to pro otrlé povahy.
0: Máš pocit, že dnešní muzikanti to mají jednodušší nebo naopak těžší než vy třeba v dobách, kdy se začínali?
1: Hele, já si myslím, že každá doba měla něco dobrýho a co šlo líp a něco zase, co šlo hůř, takže je to podobný, akorát se mění ty kulisy, okolnosti, ale když tě to baví,

0: tak to je zásadní hodnota, s kterou zvládneš jakoukoliv dobu k tomu, abys docílil toho, čeho chceš.
1: Co se ti líbí na české hudební scéně?
0: No tak líbí se mi třeba kapela OTK.
1: Ondra Ježek.
0: A oni se snaží právě, aby byli takový vlastně jako nepopulární, tak já mu škodím, že to vždycky zmiňuju. Tak to je třeba dobrá kapela OTK, to doporučuji.
2: Host Express FM.
3: Express FM.

0: Dnešním hostem Express FM je Márdy z kapely Vypsaná fixa. My už se pomalinku blížíme do finále dnešního rozhovoru. Jak se změnil Márdy mimo pódium?
1: Tak asi jsem klidnější. Nějak jsem už tolik nestresu s nějakýma věcma, který jsem se dřív stresoval. Že to na to nestojí. Protože ta existence tady může skončit jako lusknutím prstu, takže nemá cenu nějak to, nějak se jako rozčilovat a stresovat a někdy, když ty lidi třeba jsou jako vyhrocený mezi sebou, tak do toho zase vložit nějaký jako klid, no, tak to bylo asi nějaké jako znamení.
0: Co tě uklidňuje, jak relaxuješ?
1: Hele, já nejvíc relaxuju, že si vezmu psa a jdu do lesa. Tak jdem lesem, máme miniaturního bulteriéra a s ním je vždycky ta procházka rozdělená na takový 4 fáze. Protože to trvá zhruba 4 nebo 5 kilometrů, někdy to je teda delší, ale taková ta stabil. Tak první kilák on vlastně nechce jít a hrozně protestuje a ty ho musíš táhnout. Pak je druhý kilák, to je les. A on tě trestá tím, že se schovává a nejde. Takže tam pořád jako si neodpočineš mentálně a furt nesmíš se zapomenout a jít dál, protože on se okamžitě schová a někde si něco dělá. No ale potom je ten třetí kilometr, kdy se to otočí a on ví, že už jde domů a on vyběhne před tebe a jde a ty jdeš za ním a to je úplně super pocit, tak to vždycky nejvíc já zrelaxuju ten třetí kilák. No pak je ten čtvrtý, to už je tam jakoby před tím krajem města, kde bydlím, tak to je taky docela dobrý, takže nejvíc takhle relaxuju na třetím kilometru v lese sem psem.
0: Kdy jsi naposledy hrál hokejbal?
1: Ale naposledy jsem hrál hokejbal, když měl klub, který jsem ho založil, nějaký výročí, je to už tak aspoň 10 let. Tak to jsem hrál naposledy a musím říct, že mi to moc nešlo teda.
0: Co bys dělal, kdyby ses neživil hudbou?
1: Kdybych se neživil hudbou a vybral bych si obor, co mě baví, což jsem si nevybral, tak bych byl asi učitel, ale kdybych se mohl vrátit, tak bych šel do školky nebo na první stupeň. Jako já jsem si vybral čeština, dějepis a pro střední školy a to mě ve finále pak nebavilo, takže to bych asi dělat nechtěl. Těžko říct.
0: Co je pro tebe největší luxus?
1: Největší luxus je, by pro mě asi bylo, kdybych měl schopnost, že bych se na 2 nebo na 3 dny dostal na nějaký osamělý místo k moři, kde bych jen tak byl. A pak bych zase rychle se vrátil. Ale nemusel bych tam být třeba měsíc nebo 14 dní na takové. Ale takhle bych se, to by pro mě byl největší taková luxusní schopnost, protože mám strašně rád čumím do moře. A už jsem tam hrozně dlouho nebyl.
0: Márdy, já moc děkuju, že jsi na nás našel čas. My jsme si nakonec tohoto rozhovoru schovali skladbu, která pochází z vaší nový desky Ideál. Mohl bys nám ji představit?
1: No, je to písnička, která se jmenuje Beautiful Girl a myslím si, že se hodí na tohle jarní období, kdy vlastně kvetou stromy a krásné dívky hodí po městě a ty je občas vidíš a oni tak projdou a o tom je vlastně ta písnička, i když úplně o tom všem není. Takže to je ta píseň, kterou bych tady rád představil.
0: Márdy, moc děkujeme, ať ti vyjdou koncerty a ať se líbí deska.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Čau. Host Express FM. Express FM.

0: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Hudba na prvním místě.

0: vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlow a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloub.cz.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě. Yeah.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Nemusíte vyhrát, stačí, když se zúčastníte. Tohoto určení se držel nechtěně i zpěvák Sam Battle s aliasem Look Mom No Computer, zástupce Velké Británie v Eurovizi. Z tohoto propadáku už ale stihl udělat merch, k dispozici je triko s nápisem Podívej se mami, žádné body, i když to technicky správně není, protože jeden bod ve skutečnosti získal. Trika jdou podle neoficiálních informací slušně na odbyt. V roce 1994 se kapela New Order rozhodla udělat definitivní kolekci největších hitů jako Blue Monday, Regret a dalších. O rok později

0: se rozšířila o verzi remixové album, které nově pojalo hudební portfolio kapely zejména s písní Blue Monday 95, remixovanou německým elektronickým duem Hardfloor. Letos nás čeká další verze The Best of New Order a The Rest of New Order. Obsahuje kompletně remasterované verze s rozsáhlým výběrem remixů, včetně mnoha dříve nevydaných. Sběratelské 4 CD a limitka vinylů vyjde 17. července. Už i Moby nevydržel a musel se vyjádřit na adresu Trumpovy administrativy. Spojené státy jsou sráženy k zemi ohromně neschopnou a skorumpovanou administrativou. To napsal, respektive řekl, tenhle ten veterán elektronické hudby na sociálních sítích. Neuvěřitelně temné, temné časy. Navzdory tomu všemu si zopakujme, že má stále pozitivní náladu a důvěru vůči lidem, kteří se starají o zvířata a zachraňují planetu, když kompletní honorář zkoušeli, věnoval právě jim.
1: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Express Fresh na Express FM.

Fresh. Je tu Fresh, jsou tu 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, který má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dneska uslyšíte novinky od The Strokes, Jesse Ware nebo Lindströma. Tohle byla ale švédská zpěvačka Li Kelly, která pokračuje ve svém melancholickém popu. Teď vydala nové album The After Party a z něj to byla skladba Not Gonna Cry. No a tohle je britská umělkyně Fiona Lee, která nabízí alternativní pop s osobní výpovědí a z její nové desky Every Woman tady je skladba Victim. Já vám přeju příjemný poslech. Express Fresh. Express Fresh. No Express FM.

Americká kapela Fox Tide přináší jemný indie rock s dream popovým nádechem. Tohle byla skladba Heart in the Ground z desky Entropa. Zasněná a melancholická věc. No a tohle je můj oblíbenec, norský producent Lindström, který pokračuje ve své vesmírné disco elektronice. No a z nové desky It's a Fidelity Affair tady je skladba Arp She Said.

Britský producent Lone spolupracuje s mojí oblíbenkyní australskou hudebnicí Lou Hayter na melancholické a melodické skladbě s názvem Big World z desky Hyperfantasia. No a tohle je projekt Mix Luxury, který přináší synthpop s retro estetikou a z desky Bubbles tady je skladba There's More Than Meets the Eye.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Music. First. Express FM. Posloucháte hudební speciál.
6: Speciál na Express FM.

Britská indie kapela The Kovacets nabízí chytlavý kytarový pop. Tohle byla skladba Watching You z desky Honeymoon Forever. No a tohle je britská kapela The Loft, která navazuje na klasický indie zvuk 80. let, a z desky Badges tady je skladba Goodbye Saturday Night.

Francouzský producent Bel Air spojuje síly s disco legendou Charonem. Tohle byla skladba Lot More Love z desky Born Funky. No a tohle je kanadský kolektiv Broken Social Scene, z něž kdysi, jak jsem už říkal minule, vzešla i Faced. A z desky Remember the Humans tady je skladba And I Think of You.

Britské duo Face Action, známé už z 90. let výbornou houseovou hudbou, se vrátilo s novým albem Distant Dreams a tohle byla skladba Yum Sweet. No a tohle je americká dvojice The Lemon Twigs, která vzdává hold klasickému pop roku 70. let. A z desky Two or Three tady je skladba Fire and Gold.

Australská kapela The Jungle Giants přináší taneční indie pop v podobě skladby In a Nice Way z desky Experiencing Feelings of Joy. No a tohle je britská kapela Reverend and Makers, která se vrátila na scénu s novou deskou Is This How Happiness Feels? Otazník, a tohle je z něj titulní skladba. Express.

Britská zpěvačka Royal and the Serpent přináší temný alternativní pop. Tohle byla skladba Shampoo z desky Emptiness is Godly. No a tohle je rovněž americký projekt U-Bet, který přináší alternativní indie rock s experimentálním přístupem. Z desky U-Bet tady je skladba Worship.

Australská zpěvačka Sara Blasco vydala nové album Forgotten World. Tohle byla skladba Human právě z něj. No a tohle je americká kapela Young the Giant, která pokračuje v melodickém indie roku. A z desky Victory Garden tady je chytlavá věc Are You With Me?

0: uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

To byla americká zpěvačka a herečka Maya Hawke, známá také ze Stranger Things, která vydala moc příjemné album Maitreya Corso. Z něj tohle byla skladba Green Dragon. No a americká kapela The Strokes se vrací na scénu a drží se svého charakteristického indie rockového zvuku s nádechem 70. let. Tohle je jejich nový single s názvem Fallen Out of Love.

Mo se mi líbí tahle písnička od britského písničkáře Iana McNeba, která se jmenuje Fugitive 65. Je to takový klasický rockový songwriting, trošku s náladou 80. let, to mám rád. No a tohle je britská kapela Blossoms, která pokračuje v elegantním indie popu, a tohle je skladba Joke About

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Byla byl CZ.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
5: Posloucháte hudební speciál.
6: Speciál na Express FM.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle byl projekt Toast Club, který nabízí energický indie pop s moderním zvukem. Tohle byla skladba Mean Girl, chytlavá a rytmická skladba. No a tohle je americký hudebník Somber, který přináší intimní alternativní pop trochu v duchu projektu Roosevelt. Tohle je skladba s názvem Potential.

Možná víte, že do Prahy míří Jessie Ware, která má vystoupit ještě letos v Sasazu. Tohle byl její nový singl Superbloom, velmi sofistikovaná disco-popová skladba. No a tohle je australská psychedelická kapela Pond, která přináší barevný alternativní rock v podobě skladby Through the Heater.

To je z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte opět za týden, ve čtvrtek v 9 večer, no a Fresh najdete na Facebooku či na Spotify. Na závěr tohle je britský projekt Younger Brother, který pokračuje v psychedelické elektronice a z nové desky Mutually Assured Destruction, tady je skladba A Paradox of Witches. To je ode mě vše. Hezký zbytek večera vám přeji, Pavel Kučera. Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Music first.
3: Express FM.
4: Máte to rádi čerství?
2: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Nemusíte vyhrát, stačí, když se zúčastníte. Tohoto rčení se držel nechtěně i zpěvák Sam Battle s aliasem Look Mom No Computer, zástupce Velké Británie v Eurovizi. Z tohoto propadáku už ale stihl udělat merch, k dispozici je triko s nápisem Podívej se mami, žádné body, i když to technicky správně není, protože jeden bod ve skutečnosti získal. Trika jdou podle neoficiálních informací slušně na odbyt. V roce 1994 se kapela New Order rozhodla udělat definitivní kolekci největších hitů jako Blue Monday, Regret a dalších. O rok později se rozšířila o verzi remixové album, které nově pojalo hudební portfolio kapely zejména s písní Blue Monday 95, remixovanou německým elektronickým duem Hardfloor. Letos nás čeká další verze The Best of New Order a The Rest of New Order. Obsahuje kompletně remasterované verze s rozsáhlým výběrem remixů, včetně mnoha dříve nevydaných. Sběratelské 4 CD a limitka vinilů vyjde 17. července. Už i Moby nevydržel a musel se vyjádřit na adresu Trumpovy administrativy. Spojené státy jsou sráženy k zemi ohromně neschopnou a skorumpovanou administrativou. To napsal, respektive řekl, tenhle ten veterán elektronické hudby na sociálních sítích. Neuvěřitelně temné, temné časy. Navzdory tomu všemu si zopakujme, že má stále pozitivní náladu a důvěru vůči lidem, kteří se starají o zvířata a zachraňují planetu, když kompletní honorář zkoušeli, věnoval právě jim.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Nemusíte vyhrát, stačí, když se zúčastníte. Tohoto určení se držel nechtěně i zpěvák Sam Battle s aliasem Look Mom No Computer, zástupce Velké Británie v Eurovizi. Z tohoto propadáku už ale stihl udělat merch, k dispozici je triko s nápisem Podívej se mami, žádné body, i když to technicky správně není, protože jeden bod ve skutečnosti získal. Trika jdou podle neoficiálních informací slušně na odbyt. V roce 1994 se kapela New Order rozhodla udělat definitivní kolekci největších hitů jako Blue Monday, Regret a dalších. O rok později se rozšířila o verzi remixové album, které nově pojalo hudební portfolio kapely zejména z písní Blue Monday 95, remixovanou německým elektronickým duem Hardfloor. Letos nás čeká další verze The Best of New Order a The Rest of New Order. Obsahuje kompletně remasterované verze s rozsáhlým výběrem remixů, včetně mnoha dříve nevydaných. Sběratelské 4 CD a limitka vinilů vyjde 17. července. Už i Moby nevydržel a musel se vyjádřit na adresu Trumpovy administrativy. Spojené státy jsou sráženy k zemi ohromně neschopnou a skorumpovanou administrativou. To napsal, respektive řekl, tenhle ten veterán elektronické hudby na sociálních sítích. Neuvěřitelně temné, temné časy. Navzdory tomu všemu si zopakujme, že má stále pozitivní náladu a důvěru vůči lidem, kteří se starají o zvířata a zachraňují planetu. Když kompletní honorář zkoušeli, věnoval právě jim. Express FM.

0: Express FM.
1: Bacha, bacha, bacha. Odpuste, slečno, ale takhle by to teda nešlo. Dík za drinka to všechno chápu, jen se koukat je fakt peklo. Jenže takhle blízko mi zase začíná být nízko, trochu těsno, víš